0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

Právě posloucháš Slowdown Radio. Slowdown.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio.

0: Slow Down Radio.
1: Slow Down Radio.
2: No music, no life.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
2: Pšt. To byla
3: reklama.
4: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe. Dík. Better
6: slow down, baby. Právě posloucháš Slow Down Radio.
7: Slow Down Radio.
8: Ciao, tady DJ LaRose. This is Slow Down Radio. You're listening to Bonus Beats. Kicking off the show, Jill Scott, Northside, featuring Tierra Whack. Stay tuned. Díky na poslouchání.

Dnes, díky na poslech, já jsem DJ LaRose, tady Bonus Beats on Slow Down Radio. Poslední máme Chief Keef with Hit the Lotto featuring Cash. See you next week. Thank you for listening.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
6: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karádo.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
4: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
7: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
7: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
2: Dík.
8: Slow down, baby.

a.k.a. DJ Poe. Vítám tě u mojí pravidelné show Eminem, tedy Mixtape Medley. V jejím rámci uslyšíš moje oblíbené rapové a R&B tracky ze staré i nové školy. To byl úvod, právě začínáme. Enjoy! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: zrychlíme.
1: Právě posloucháš Slow Down Radio.
0: A přitvrdíme. Tady máte Dizzyho Rascala a jeho song Ghost.

0: Tohle byla moje pravidelná show s názvem Eminem, tedy Mixtape Medley. Díky za poslech, budu se těšit zase příště. Poem out, posílám peace.
1: Chceš uniknout do vesmíru? Přečti si knihu Trappist 1. Ta tě zavede za trappisty, rasou ještěrů s výjimečnou duševní technologií a soubojem dobro versus zlo, Sugar. Seženeš v knihy Dobrovský, na Luxor.cz a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist 1 na prahu nového světa.
2: Pšt, reklama.
3: Jedna jediná.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
4: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt,
5: to byla
2: reklama.
5: Reklama.
3: Jedna jediná.
2: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe. Dík.
6: Ahoj, tu Aaron Hodek a právě počúvaj Slowdown Radio.

0: Radio.
1: No music, no life.
2: No life. No a připomínám, takhle hezky po ránu, že příští pátek vystoupí v pražském Alcha Plus French Kiwi Juice, a.k.a. FKJ. My tam budeme, těšíme se moc. Myslím, že by se mohlo jednat o takové, jakože odnesem si ten zážitek. Tak pojďme si dát. I takhle zní třeba French Kiwi Juice, a.k.a. FKJ.

Tak tohle je FKJ. French Kiwi Juice. By the way, u něj třeba doporučuji album, který se jmenuje úplně stejně. French Kiwi Juice z roku 2017, který zní třeba i takto.

možná v roce 2017. Mnozí slyšeli o jméně FKJ díky tomu. Že se v pařížském studiu potkal právě FKJ a Masego. Vím, že někdy Masego říkal, že to vlastně byl takový jako random. Tady jsou Red Bull Studios, tam je nějaký hudebník. Moc neuměl anglicky v tu dobu, co jsem tak jako slyšel v těch rozhovorů. A vzniklo tam tohle. Taky tohle je French Kiwi Juice.

A taky, ale ještě doporučuji jedno jeho album, nebo všechny jeho alba, ale taky hodně zabodoval album z roku 2020 jménem Vincent, kde se nachází třeba i záležitost Different Mask for Different Days, kterou potom vydal i v roce 2024 v rámci Live Sessions. No a tuhle věc tady od nás znáte, že? Tak si pojďme dát celou. Takže i takhle to může znít příští pátek v pražské Arše. Fuck yeah! V rámci MRK. Tak dobrá. A zdravím všechny na náš VSP.

0: Jo, toto je vec. Počúvaš Slow Down Rádio.
1: Tak to byl FKJ. A my jdeme dál. Připomeneme si desku Asylum Speakers a Foreign Beggars.

0: Takhle, 5 minut před 7:30 jsme se podívali zpět na Foreign Beggars, jak desku Asylum Speakers. A teďka by to chtělo nějaký, hele, nějaký zvuk.
1: Hello.
0: Hello. Přesně tak, Free Nationals. Což je kapela, která doprovázela, nevím, jestli stále doprovází, Mr. Anderson Paak.

0: Radio.
1: A co takhle po ránu? Si dá tohle. Já si taky srknu kávy a budu si zpívat s nima. Je to úplně jednoduchý. Tak pojďme na to.

0: Slowdown Radio.
1: Tak ho nezahrál. Budeme jinam. Tohle je Gina.

0: Slow down.
1: Rádio. A my jdeme dál. Hele, co třeba takhle po ránu trošičku tohodle zvuku. 3, 2, 1. Yeah. A ne, že mi začnete v těch autech skákat. Tohle je Halsey, Let Me Know.

Tak. Takhle po ránu. A jak velký ráno je to pro vás? Už jste 4 hodiny up. Nebo 3. Nebo 2. Nebo 1. Nebo právě stáváte? A u nás samozřejmě musí zaznít tato novinka. A ne poprvé, a ne naposled. Ještě jednou. Tohle Jordan Rakai. Paradise.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: Tak. No music, no life. A já se zeptám. Když slyšíte třeba tuto záležitost. Dáme si také před 30 na 8. Takový malý slow down quiz. Věděli byste, které jméno stojí za třeba touto věcí? Nebo touto věcí? Nebo třeba za touto věcí?

Klidně mi dejte vědět na náš WhatsApp 726 811. Jen takový malý dotaz. Nebo třeba stojí i za touto věcí

taky třeba za tímhle. A já se ptám. Tušíte, kdo produkoval všechny tady ty věci? Jen takový dotaz porád. A jdeme dál, třeba... I třeba toto. Ale pozor, třeba i toto. Ale třeba i

0: want to free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
1: Tak. To jsme si tady dali takový jako věci, který produkoval Giorgio Moroder. Doporučuji si o něm najít nějaký videa na YouTube, rozhovor a tak, že to byl takovej, jako ten se toho fakt nebál. Začal v Itálii, šel do Německa a prostě to tam rozjel hodně ve velkým. A to jeho škála od toho jako italodiska po soundtracky jako Scarface a tak. Je tam jako různorodost. No a my si tak jako dáme la, tada, ta, ta, ta, ta, ta. Nebo jak to je? Jo, takhle to je. No tak to jo. Takže před 8 stihneme ještě

0: Slow down.
1: Radio. No
2: music. No a když jsme byli u těch C2C, tak proč ne ještě jejich hlavní tvář? One Sill ve spolupráci s Alligators a Ron Puma. Ten název číst nebudu, je to francouzsky a to bych určitě pokazil.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj, já jsem Jero, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě Vplay. Moje hudba, moje komunita. Co je Vplay? Vplay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah, sám si nastavuju cenu za moji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporují. Díky za vás. Jo, a tady o mém dosahu rozhoduje komunita, ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com. Jednoduché Vplay.com.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Dík.
4: Slowdown.
5: Radio. Morning coffee with DJ Pufas on Slowdown Radio. Everybody know.

everybody? No. Přesně tak. Takže, zdravíme po osmé. Stále morning coffee. Dám si druhé. Dneska. A teďka už tady takovej... No, uslyšíte tam, Coachy Radical. Tady taky vystoupí za chviličku v Praze. Shy FX. Spousta dalších lidí. Tak ještě jednou. Dobré ráno a díky, že posloucháte Slowdown Radio.

0: I thought we discussed this. I mean.
1: Tak dáme si jednou Nucci Band Twist, Booty Brown a pak si něco řekneme. Co je dneska, nám končí soutěž. Jedno takový to jako, jak naplnit Milánka v pátek.

Tak, jak jsem slíbil, dneska před 12. nám končí soutěž. Kdybyste zítra chtěli vyrazit na Grillhammer do severních Čech k jezeru Homer, ne toho pražského, tak vás tam čeká řízená degustace prvotřídních rumů a vyzrálých stejků. Bude to od 18 hodin. A budou tam stejky z krokodýla, zebry, pštrosa, soba, bizona a originál japonské wagyu. Ten jeden vstup stojí 2190 korun. My pro vás máme dva vstupy. No a jak se zapojit, stačí, když na náš WhatsApp 720 600 811, opakuji, 720 600 811, napíšete, jaký steak byste si tam dali. To znamená, že já bych si dal to médium. Tak jdeme dál. Takže opakuji, dneska do 12 hodin, tam se to uzavře, vylosujeme. Myslím, že to stojí za to.

0: Slow down radio.
1: No a kam se vydáme teď? Takhle ve čtvrt na devět, ve čtvrtek 15. října.
2: Jo!
1: Pojďme se vydat sem. Tato klasika Soulful Strut.

0: Slowdown.
1: Rádio.
2: Rádio.
3: No a co tohle? Takový... Když to umelete, tu kávu, přidáte tam samozřejmě ten hlas Erika Badu. Přidáte tam toho pána, se kterým ona má dítě. A lehce tak jako zamiešatě.

Tak. Když jsem říkal s tím, se kterým má Erika Badu dítě, tak samozřejmě řeč byla o Andrem 3000 z Outkast. Ale Erika Badu má třeba dítě i s tímto pánem.

J Electronica. Jay-Z mu věřil. A to je na dlouhé vyprávění. Talent, který jsme milovali. Ale někdy cesty umělcovi jsou tak, že má rád jinou cestu a je to úplně v pohodě. Ale přišlo mi, že chvíličkama se úplně zbláznil. No a předtím jsem hrál vlastně jednoho pána a neřekl jsem, co to bylo. Jenom jsem řekl, že i s ním má Erika Badu dítě. A ten pán je samozřejmě původem z Dallasu, takže to dává smysl, proč Erika Badu, která je tam taky odsaď. A je to samozřejmě DOC z NWA. Tak proč si to nezahrát? Takhle večer to vrtek.

Tak, ještě dneska klidně jednou Why Not, One Seal, Jade Medeiros a jejich projekt Alta, věc názvem Victim, no a my si dáme tak jako hala. Darling, baby. On to přespíval.

Tak a teďka si říkám. Stojíte třeba v těch autech, v těch zácpách, rozčilujete se. Tak si říkám, co by tak jako helplo? Já si říkám, jako kdybych seděl v tom autě a najednou na mě vyskočilo. Tak bych si řekl, yes! Proč se rozčilovat? Tak si to pojďte dát se mnou. Tohle jsou samozřejmě Casey and the Sunshine Band.

0: Slow down. Radio.
1: Radio. Tak my jdeme dál. Zdravíme na Šumavu. Ano, ve WhatsAppu posíláte i fotky a různý audio zprávy. Děkujeme moc za to. Tady mám krásnou fotku s popisem Yes! Bez kolon, bez aut. Šumava je průjezdná.

Tak. Přistala mi tu krásná další fotka. O, ta pavučina, ty detaily. Někde ze zamlženého prostředí. A já to taky teďka hodím do jiného prostředí. Are you gonna? Pimps of joint time. Hele, pojďme si zatancovat.

Tak, Pimps of Joint Time, krásný to název a i když to za okny vypadá pochmurně, tak tam pošleme trošičku takovýhleho léta. J-Book, let's do it again.

0: Yo, it's Fresh Daily. I want to give a big shout out to all my heads in the Czech Republic who are tapped in, listening to Slow Down Radio.
1: Tak to byl náš člověk Fresh Daily. Toho si zahrajeme po týhletý věci. Hrajeme si z nový desky od Kýfra. Kde jsou jak instrumentální věci, tak věci, kde jsou různý hosté. Třeba jako tady i Coffee Stone.

Tak my jsme na konci dnešního Morning Coffee. Za chvilku přepojuji, no uvidíme, kam to přepojíme. Já se na vás budu těšit opět zítra ráno. Nezapomeňte, stále nám běží soutěž ze Stay Grill. Že kdo by chtěl zítra si udělat výlet do Hamru, na sever Čech, tak stačí nám na 726-811 napsat, jaký steak byste si dali. Čeká vás tam ochutnávka steaku, rumu, nebo nějaký nealko samozřejmě. Ten jeden voucher je v hodnotě 2190 Kč, máme pro vás dva. To jsme dneska ve 12. Takže užijte čtvrtek. No a díky, že posloucháte Slowdown. Ahoj, nazdar, čau.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
0: Dík.
5: Slow down radio.

Tak dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno, tady je Don Hoblin, on Pufas měl dneska trošku pravdu, když říkal, že je otázka, kam to přepojíme, přátelé, chtěli jsme to přepojit do Liberce za jarem, ale nastala tam nějaká momentální vyhýbka a přeskočilo to rovnou do Špindlu, takže zdraví vás Don Hoblin, on přímo na vlně Slowdown Radio, dneska až do 12 hodin spolu prožijeme další z našich oblíbených groove brančů, tak doufám, že si pořádně zakývete hlavou a že vám to tam nepohne krkem, tak jak je to nežádoucí. No a my máme za sebou první pecku, byl to Code Red a pro mě je to taková zajímavost. Já, když jsem tu pecku slyšel poprvé, tak jsem vůbec nedokázal poznat, kdo to vlastně rapuje, kdo to zatím je a představte si, přátelé, že to byl DJ Jazzy Jeff a společně s ním The Fresh Prince, takže není to jenom Fresh Prince of Bel-Air, ale je to třeba tady takovejhle brutální boom-bapovej Mordor, na který by si nejeden breakař rád urval hlavu od těla. Jdeme dál, mám pro vás teďka na vstávání takovou hezkou elektronickou věcičku, takže pustíme si Alpha Mike, Wake Up, Wake Up a já doufám, že vám tím udělám aspoň o fous lepší ráno, tak mějte se krásně, hezky vstávejte a pozor na to, začíná Groove Brunch s Donem Hoblinionem. Slowdown

Dobrý bože. Tohle jsou Supa Soul, Funky Hot Grits. A já musím říct, že kdybych náhodou měl třeba infarkt, jo, nebo nějakou takovou šílenou věc, kterou si vůbec nepřeju, tak tohle by docela fungovalo na moje tělo, že bychom se mohli dostat zase zpátky pěkně jako do běhu. Jo, kdybych začal fibrilovat, tak prostě tohle to mě vrátí, protože to je prostě taková energie, že to snad ani není možný. No, ale pojďme teďka přihlédnout i k tomu, že možná někteří z vás nevstávají rádi přímo takhle hbitě, ale potřebují se trošičku vybatulit z toho plechu. Tak prosím vás, pokud patříte právě tady k těmto osobnostem, které potřebují pomalé ranní starty a nepomohlo ani Pufazovo morning coffee, tak si myslím, že byste si mohli teďka užít velice krásnou věc od Groove Armády, kterou jsem pro vás nachystal. Jmenuje se to Hands of Time a věřím tomu, že obzvlášť pokud máte hezký výhled z vašeho bydlení a vstáváte s tímto výhledem, tak by vám to mohlo teďka udělat radost. Takže tady je Don Hobliňon, přeju vám všem krásný ráno, doufám, že už toho plechu pomalu lezete a že si dnešek užijete. Tady máte Hands of Time od Groove Armáda. Tohle to je Slow Down Radio Baby.

Tak co říkáte? Das Effects dobrý, ne? Microphone Master, moje oblíbená pecka, kterou jsme se snažili trošičku rozhoupat dnešní dopoledne, přátelé, blíží se nám 9:30 ráno. Já zdravím všechny lidi po celý týhletý šišatý planetě, ať už je kulatá, hranatá nebo placatá, je mi to úplně jedno, čemu věříte. Pokud jste tady v tomhletom taky volnomyslní, tak buď jste pozdraveni, no ale důležitý je, že vás všechny zdravím, protože Slowdown Radio si vždycky můžete naladit kdykoliv a kdekoliv, třeba ve Zlíně, třeba ve Vrchlabí, třeba v Praze, můžete si ho naladit klidně na Sněžce, myslím tím teďka samozřejmě tu horu, nemyslím žádný hotel, který se třeba tak stejně jmenuje, ale tam by to šlo taky. Pokud byste náhodou byli u Ulanbátaru, nebo v Portugalsku, nebo třeba v Jihoafrické republice, všude tam teďka můžete poslouchat Slowdown Radio a já zdravím všechny lidi po celý týhletý planetě, protože doufám, že dneska to vstávání a pěkně ten čas do oběda, který spolu strávíme, bude prožitej pěkně v groovu. Tak to totiž má být. No a pokud byste rádi groovovali a máte rádi takový tradiční tóny, tak mám pro vás teďka, obzvlášť pro milovníky kytarového repu, tak mám pro vás jednu legendu. Mám tady Beastie Boys nachystaný a pecka s názvem Make Some Noise by mohla trošku zafungovat jako takovej wake up call. Jo? Takže pokud jste ještě dneska takový trošku pomačkaní, tak se koukejte rozmačkat, puste si to trošku víc nahlas a věřím tomu, že to zafunguje. Tady je Don Hoblinion, posloucháte Slowdown Radio.

Crazy Blastin' Beastie Boys, Make Some Noise, tak to je pecka, která už je za náma, přátelé, a jak říkám, 9:30 je tady a proto máme nejvyšší čas podívat se na to, jaký je dneska den. Ano, samozřejmě vy všichni křičíte, dnes je 15. října roku 2026 a je čtvrtek, jak by taky ne, a to je mimochodem dobrá věc, protože kromě dnešního Groove Brunche, kdy zaskakujeme za pana kolegu Kosigu, který musí plnit své rodinné povinnosti, tak nás čeká ještě odpolední nášup v podobě Groove Labu, takže dneska budeme groovovat, já mám dneska 5hodinovou šichtu, ale vůbec se z toho nesmutním, ba naopak, přátelé, jsem velmi rád, že jsem tady s váma. Každopádně děkuju Márovi za jeho tradiční svodku a pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Pokud byste rádi slavili dneska nějaké oficiální dny, tak pojďme na to. Máme tady třeba Mezinárodní den venkovských žen, a to se mi hrozně líbí. International Day of Rural Women, jestli se cítíte být venkovské, milé ženy, tak dnes je váš den, můžeme vám k tomu pustit nějakou venkovskou klasiku, já nevím, třeba Kabáty, ale to bychom možná mohli spíš přeladit na jiný rádio, takže zůstaneme tady u nějakých našich tradičních věcí. Nicméně jedná se o oficiální den OSN, který oceňuje přínos žen a dívek na venkově pro zemědělství, potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj. Tak děkujeme, ženy, že jste tady s námi. Poslouchejte k tomu Slow Down Radio, ať je to zemědělství a udržitelný rozvoj pěkně ruku v ruce s pěknou pohodou. Dále máme Světový den mytí rukou, tak na to byste si mohli dneska vzpomenout, až půjdete ven z metra třeba nebo z jakéhokoliv jiného místa, kde se potkává poměrně hodně lidí. Nezapomeňte, že ne každý má ty ruce zrovna omyté a pokud šáhnete na něco, na co šáhl on, tak je potřeba si ty ruce prostě klasicky omýt. Světový den mytí rukou, přátelé, připomíná důležitost mytí rukou mýdlem jako jednoduchého a účinného způsobu prevence nemocí. Nezapomeňte, čistota půl zdraví, špína celé. Tak a jedeme dál, máme tady Mezinárodní den bílé hole, White Cane Safety Day, Mezinárodní den bílé hole, ano, ano, ano. Takže upozorňuje na práva a potřeby nevidomých a zrakově postižených a zdůrazňuje význam bílé hole jako symbolu nezávislosti. No, ty vogo, tak jestli je ta bílá hulka

symbolem nezávislosti, tak si budu muset taky nějakou pořídit, snad mě potom nevypískají, když zjistí, že vidím. Každopádně další významné dny, přátelé, protože je dnes třetí čtvrtek v říjnu, což jsem teda vůbec nevěděl, že takhle funguje, tak na dnešek připadá také International Shakeout Day, což je den cvičení na zemětřesení, drop, cower and hold on. Dále na dnešek připadá International Credit Union Day, den družstevních záložen, úvěrních družstev, a nejčastěji se v mezinárodním kontextu zmiňuje Mezinárodní den venkovských žen a Světový den mytí rukou. V českém prostředí je velmi známý i ten zmiňovaný Mezinárodní den bílé hole. Přátelé, ať už je to teďka tak anebo mak, ať už potřebujete bílou hulku nebo jakoukoliv jinou hulku, tak doufám, že Slow Down Radio je tady s váma jako věrný parťák a že si ten dnešek, ať už slavíte cokoliv, prostě užijete. A vám všem, kteří dneska slavíte, tak vám posílám od Komona tady tuhle tu nádhernou hymnu s názvem Resurrection. Takže čtvrtek 15.10. posloucháte Groove Brunch s Donem Hobliňonem na Slow Down Radio.

block and we don't not check it. I'm a hoe but not a hoe nigga, ain't scared of no nigga. When it's my turn to go, I gotta go, and I'm gone with the storm. Jehehehehej, takže pustíme si takovouhle pohodičku a dívejte se, u nás ve Špindlu už začíná vylízat slunkoven. Já už jsem tady dneska několikrát naťukával takový věci, které spolu vlastně společně souvisí, i když vám to mohlo zůstat zatím skrytý. Já jsem byl teďka 2 dny ve Zlíně, přátelé. A Zlín to je nádherné město, musím říct, že z hlediska jeho Resurrection se udělalo mnoho a to centrum vypadá úplně náramně. Byť musím říct, že na první pohled mě velmi zaujalo, že celý Zlín je takový trošku hranatý, a ne trošku, ale vlastně docela dost, a ta hranatost dokonce evokuje až dojem, jako by ten Zlín byl z Minecraftu. Ale teďka to nechci jakkoliv nějak zhazovat, Zlín je fakt super a já jsem tam měl možnost přebývat to u mojeho dobrýho kamaráda Miši, kterýho teďka zdravím. Mišo, zdar, zdravím tě pořádně, protože jinak mě budeš bombardovat zprávama úplně do nekonečna, že to nejsou pořádný pozdravy. Hele, a u Miši to bylo dobrý, u Miši byl náhodou úplně brutální výhled, kde jsme měli možnost trávit den a taky potom nějaký večer, společný zážitky, pouštění gramofonu, blá. Ale bylo to úplně geniální v tom, že to mělo prostě náladu. A když mě potom volal Jaro Kosiga a říkal, kámo, já potřebuji, abys dneska vysílal, protože musím něco vyřešit doma a s dětma, tak říkám, jo, v pohodě, jsem v dobrý náladě, takže není to vůbec žádný problém. No a tak jsme se dostali k tomu, že vám tady dneska vykládám. Takže zdravím celý Zlín, ať už jste lidi, kteří jsou posedlí marketingem, kteří jsou posedlí designem, kteří jsou posedlí Zlínem nebo prostě tady tou jihovýchodní Moravou. Je to úplně jedno. Důležitý je, že jste s náma, že nás posloucháte. My jsme za to moc rádi, tady je Slowdown Radio. A protože to u Miši bylo dobrý a bavili jsme se tam taky mimo jiný o DJovi Vadimovi, tak už mám tady teďka nachystanou jednu pecku, kterou si myslím, že si užijete, i když nejste ze Zlína nebo nejste zrovna Michal. Jo, takže prosím vás, dostáváte teďka ode mě rovnou do éteru pecku Bluebird, což je DJ Vadim, taky OneSelf, Jara Bravo a Bloomroom 13, je to tak, Bloomroom 13, což je taková partička, která je tady na téhleté pecce pěkně ve spolku, ale nádherně to zní a přesně k dnešnímu ránu, kde třeba u nás ve Špindlu začíná vylízat sluníčko, to prostě sedí jako zadek na hrnec. Tak si to dejte a hlavně zůstaňte s náma, jsme tady až do 12.

Slušně, mě z toho slušně utře. Co víš ty? Expedice do svý hlavy, aby nestratil spojení s teď a tady. Spolíhá na barmany, loví bary a hledá nový bary. Je vlastně taky barman, až to přijde, musí to dát.

0: Tak přátelé, prezident Lowrider, taky Praga Union, pecka Zapísal. To je absolutní novinka, rok 2026. A slyšeli jsme mého oblíbeného českého rapera a taky mého oblíbeného slovenského rapera s maskou.
1: Vždycky byla, no.
0: No, vždycky byla. Vždycky to tak bylo. Přátelé, nevím, jestli jste zapsali teďka, jestli jste dokázali, úplně jsem se tady zakašlal z toho, co mi tady asi zaskočilo v krku, ale jsme v pohodě. Takže chtěl jsem se zeptat, by mě zajímalo, jestli jste náhodou zapsali teďka ty věci, které vyšly kolem K.O. Crew, protože K.O. Crew vydali nový pecky, mají venku teďka několik nových songů, který produkoval Idea. Samozřejmě je tam Hack, je tam Fat, tak jak to má být. A vždycky, když se potkám s někým, kdo trošku vidí do hiphopu, tak potom vedeme sáhodlouhý debaty o tom, jestli ty K.O. Crew jako naplnili naše očekávání nebo ne. Potom se Hugo Tox vyjádří, že vlastně nechtěl plnit ničí očekávání. Takže K.O. Crew jsou prostě zase zpátky v sedle. Ale proč o tom mluvím, je, že když jsem se včera vracel z toho Zlína, tak během nějakého západu slunce jsem v autě objevil absolutní gem. Našel jsem jednu z těch legendárních pecek starých K.O. Crew a myslím si, že je teďka dobrý čas na to, aby jsme si ji rovnou pustili. Takže nás bude čekat výdech společně s Delebrem, no a my si hnedka po téhleté pecce řekneme, jak je to s tou naší soutěží, protože Jaro Kosiga tady rozjel na začátku týdne velikánskou soutěž, kterou všichni můžete ještě vyhrát, protože losovat budeme dneska v poledne, no a do té doby můžete všichni se zúčastnit a je to mega lehký. Takže jestli vás to zajímá, tak zůstaňte na ladění, protože za chvilečku vám o tom řeknu víc. Tady už je K.O. Crew a výdech.

Nádherný K.O. Crew a jejich výdech společně s Delebrem, což je jeden ze základních stavebních kamenů kapely Pio Squad, tak zdravíme kromě Prahy taky Jihlavu, no ale přátelé, já už jsem dneska zdravil na všechny strany a ještě vás zdravit budu, to je tady taková naše oblíbená činnost na našem Slowdown rádiu a zdravím tím pádem úplně všechny, kteří teďka poslouchají a pokud jste to zapli až teď, tak vězte, že tohle to je Slowdown rádio a my se tady bavíme hudbou, bavíme se různýma tématama, které na nás naskakujou. A bavíme se hlavně s váma, s naší komunitou, která je s naším rádiem absolutně propojená, takže zdravím Kubu, zdravím Máru, zdravím Gabču, zdravím prostě úplně všechny. Ostatní jména budu vyjmenovat zase za chvíli, protože je to velmi barvitý a zároveň mám velkou radost, že mě spousta z vás píše nějaký zprávy, házíte to klidně do SMSky nebo prostě do jakýhokoliv komunikačního kanálu, který spolu máme a píšete nějaký přáníčka, píšete, co byste rádi slyšeli nebo jak se máte, že posloucháte, posíláte praps a my z toho máme vždycky velikánskou radost. Nicméně, přátelé, pokud byste se chtěli přidat do naší komunity, tak můžete udělat buď to na našem komunitním chatu, což je klasický messengerový chat, kde se můžete potkat spolu s ostatníma jezdcema Slowdown rádia a samozřejmě se spoustou posluchačů, která si tam dopisuje a jede si tam takovou jednu velikánskou komunitní místnost, ve které se bavíme úplně o všem. Takže pokud byste chtěli být součástí, tak musíte na Facebook a potom si rozkliknout Facebook Slowdown rádia a prokliknete se do našeho chatu. No a pokud nemáte úplně zájem o to pobývat v tom prostoru s ostatníma lidma, ale chcete si napsat k nám do studia, pak mám pro vás ještě jednu možnost a sice náš studiovej WhatsApp, jo? Na čísle 720-600-811. Můžete napsat přímo rovnou k nám do studia a je to mimochodem velmi dobrý nápad, protože právě teď nám tam běží soutěž, která bude vrcholit dneska v poledne, takže máte ještě poslední šanci se zúčastnit, pokud jste se náhodou zatím ještě nezúčastnili. No a hrajeme o krásné věci, protože naším partnerem našeho rádia je Grillhammer a zdravíme teďka přímo všechny masožrouty, který tady na Grillhammeru vždycky hodujou a kteří to tam mají rádi. Tak právě Grillhammer vyhlásil, že máme dva lístky na naprosto ojedinělou degustaci masa. Degustace často bývá taková picí, jo, takže můžete degustovat různý alkoholy, ale tady se jedná o masovou degustaci, takže pokud jste masově laděni, pokud nejste vegetariáni nebo pokud nejste vegani, tak určitě na Steak Grill Hammer můžete vyzkoušet velikánskou parádu a vyzkoušet nejrůznější masa z krokodýla, z pštrosa, z buvola, z, já nevím, z čeho všeho možného, ale včetně, kromě jiného, taky včetně japonského wagyu. Takže určitě to budou velikánské speciality. Ta degustace je potom spojená samozřejmě i s nějakýma nápojema, takže budou se tam o vás starat úplně jako v nebíčku. A pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže o dva vstupy tady na tuhletu degustaci, tak nám na náš WhatsApp, já ještě jednou připomínám číslo 720-600-811, musíte napsat, na jaký z těch mas byste si teďka dali zálusk, na čem byste si tam zašli pochutnat. Pokud si nepamatujete všechny zvířata, které jsem vyjmenovával, mrkněte se na webovky Steak Grill Hammer, kde to všechno najdete, pěkně černý na bílý, můžete tam vybrat a na to číslo WhatsAppu, který ještě jednou pro jistotu zopakuju, 720-600-811, a můžete napsat, jaký maso byste si tam rádi dali, jaký byste rádi ochutnali. To je naše soutěžní otázka, to znamená, není na to správná odpověď. Stačí se jenom zúčastnit, protože neexistuje špatná odpověď, můžete jenom zvolit nějaký maso z jejich nabídky a potom v poledne budeme dneska losovat šťastlivce, který si odnese dva lístky, to znamená pro sebe a pro někoho, koho vezme sebou, kdo tam půjde hodovat. Tak možná to budete přátelé právě vy, mě se tady trošičku plete jazyk, ale to nevadí, já vám už teďka pouštím Gramatika a jeho Just Jammin, což si myslím, že by mi ten jazyk mohlo aspoň trošičku rozmotat. Tak hezký ráno.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Dík. Slow down radio.

0: Yes, yes, jo, přátelé, DJ Shadow, Six Days, tak to byla pecka, kterou jsme otevřeli druhou hodinu dnešní tříhodinové groovové nářezovky, pokud to řeknu teďka takhle zběsile. A Six Days, to je samozřejmě věc, kterou tady na Slowdown v rádiu můžete slyšet daleko častěji, protože je to oblíbená věc hned několika tvůrců, kteří na Slowdown v rádiu přispívají vždycky svojí troškou do mlýna, mě nevýjímaje. No a já jsem tady v minulé hodině zmiňoval, jaký je vlastně dneska den, kromě toho, že je čtvrtek 15.10., teď už pár minut po 10. hodině, tak jsem tady zmiňoval, jaký se slaví světový dny, že je to třeba Mezinárodní den mytí rukou a že je to Mezinárodní den venkovských žen, takže ať už se řadíte ke kterémukoliv táboru, tak vám dneska přejeme krásný den. No ale přátelé, nemůžeme zapomenout taky říct, že dneska má svátek. Má svátek jedno z nejčastějších českých jmen, což je taková zajímavost. A já si teď nejsem jenom jistý, jestli ten svátek slaví jenom právě to jméno, anebo jestli je jich tam víc. A rozhodl jsem se, že na to teďka tomu přijdeme trošku na kloub. Abych to teďka celý rozklíčoval, pokud si říkáte, co to tam ten kluk blábolí, jo? Tak prosím vás, dneska slaví svátek Tereza, takže jestli vy jste Tereza, nebo jestli máte v okolí nějakou Terezu, tak je potřeba si ten dnešek udělat obzvlášť pěkný, takže my vám přejeme tady na rádiu Slowdown co nejvíc pěkného, ať máte dneska samé úsměvy, ať máte sluníčko celý den nad hlavou, ať ten svátek prostě vydaří. No a co se týče Terez, tak pokud byste náhodou vy měli ve svém okolí nějakou Terku a věřím tomu, že jich tam máte hned několik, tak jim určitě nezapomeňte popřát, ať mají holky dneska hezčí den a ať se jim to líbí. No a s tou otázkou, kterou jsem tady měl, tak jsem vlastně chtěl jenom tak naťuknout, že si nejsem jistý, jestli dneska slaví svátek jenom Tereza, nebo jak to občas v tom kalendáři bývá, že je tam Tereza, k tomu třeba, já nevím, Jáchym, jo? Tereza, Jáchym, nebo prostě slaví Emanuel a potom Jarmila třeba dohromady, jo? Ale aby jsme tomu přišli na kloub, tak jsem se rozhodl, že zavoláme pana Valdemara Matušku a zeptáme se ho, jestli dneska slaví svátek jenom Tereza. Tak Valdo, jak to vlastně je?
1: Tereza. Jedině Tereza.
0: Jo, jedině Tereza, jedině.

Tak Teresky, ať se vám ten dnešek vydaří, ať máte nádherný den a oslavte krásně svůj svátek. My vám tady ještě jednou přejeme všecko nejlepší, no a já už se teďka vracím do trošičku tradičnějších vod, co se týče našeho repertoáru. Posílám za vama Keplina, taky Messiah a jejich společnou věc Bad Guy, tak si to

legendární. Tady nejde říct vůbec nic jiného než slovo legendární. Tohle byl Nas a jeho New York State of Mind. Samozřejmě věc, kterou není potřeba úplně sáhodlouze představovat. No a přátelé, tady ve Špindlu vysvítlo sluníčko a máme tady úplný sunshine, což je super a já doufám, že i u vás je to teďka takový schudný, že už se trošku ty ranní chmurky nějak potrhaly a že dneska bude prostě ta zoncna rumplovat úplně po celém území a pokud to u vás ještě není, tak nestrácejte naději. Jo, určitě věřím tomu, že se to nějak pomíchá a trošku mě to teďka přivedlo rovnou k takové úvaze, co vlastně budeme kdo dělat toho víkendu, jestli už se těšíte na víkend, jestli už máte té práce dost, nebo jestli máte práce jako koníček a práce vás baví, takže se jí vlastně vůbec nechcete zbavovat. Klidně se podělte s náma, s ostatníma o vaše názory, o to, jak to vidíte, jak je to ve vašich očích právě teď stvořeno a jestli o víkendu chystáte něco speciálního, jestli jdete třeba, já nevím, někam nahory, nebo prostě jestli jdete na výlet, nebo jestli máte třeba právě práci, což je nepříjemný, ale zase na druhou stranu někteří lidi, jako třeba já, mají práci hlavně o víkendech a všední dny mají potom volný, takže můžeme si dát nohy na stůl a tak nějak si užívat ten klídek, který občas máme. No ale každý to bude mít jinak, takže by mě zajímalo, jestli máte nějaký plány na víkend, tak co to je? Napište nám do komunitního chatu, můžete psat i na náš WhatsApp, jak už jsem říkal dneska dříve. Tam potom především můžete odpovídat na soutěžní otázku v dnešní soutěži, která se bude vyhlašovat na 12. hodinu. Takže pojďme to vzít po pořádku. Číslo na WhatsApp. Pokud byste chtěli napsat na náš studiový WhatsApp, musíte napsat na číslo 720-600-811. Pokud chcete psát do našeho komunitního chatu, tam sice žádná soutěž neprobíhá, ale je tam veselo, takže tam se stačí rozkliknout na Facebooku, na stránce našeho rádia. A tam už potom přímo budete mít napsat zprávu a tohleto tlačítko vás potom pošle přímo do té naší komunitní zóny, kde se můžete představit a psát si s ostatníma. No a přátelé, tam můžete taky právě napsat to, co máte o víkendu v plánu. Já se chystám teďka vyrazit o víkendu na Vysočinu, protože tam budu moderovat jedny skvělý běžecký závody. Mimochodem to jsou strašní řízci, kteří běhají vždycky úplnou nálož, třeba 40 km někde v terénu, do kopečka z kopečka. Mám proto nezdolný obdiv, protože já bych to neuběhl ani po rovné cestě, natož takhle potom někde v terénu, kde vám to ještě víc dá zabrat, ale jsou to absolutní pohodáři a moc se za nima těším. Takže můj plán na víkend je jasný, pak si dám ještě asi někde nějaký oraz, uvidíme, jak to celý dopadne, ale převážně Vysočina. No a vy klidně napište, kam to teďka žene vás a já už vám k tomu přemýšlení a k tomu dopisování pouštím Jorge Ben Jor, Čove Čuva, což je moje oblíbená taková letní věc, kterou jsem si letos zamiloval při mojí krátký dovči v Maroku a dost možná by vám to dneska mohlo zpříjemnit dopoledne, takže jdeme na to. Už se nám to tady pomalinku začíná rozjíždět v pozadí a my se přes tuhletu pecku dostaneme ještě k nějakému rychlejšímu obsahu dnešního dne, takže určitě se máte na co těšit, přátelé. Tady je Don Hoblinion, posloucháte Groove Brunch na Slowdown Rádiu. Všechny vás zdravíme a přejeme vám krásný čtvrtek, ať to dneska jde.

To je groove, ta basička tam a posílá plamínky a jak by taky ne. Přátelé, takhle to přesně máme rádi, když to pěkně groovuje a obzvlášť v našich pořadech, jako je třeba Groove Brunch, který posloucháte právě teď, anebo Groove Lab, který bude vysílat dneska na Slowdown rádiu mezi 5 a 7 odpolední, takže jestli budete někde poblíž rádia, tak to nezapomeňte zapnout, protože ty groovy pro vás chystám a vařím tady ve své špindlerovské kuchyni podle těch nejlepších světových receptů a věřím tomu, že si určitě přijdete na svý i během toho zbytku, který pro vás dneska ještě mám. Čeká nás ještě 1.5 hodiny do oběda a potom 2 hodinky v podvečer, takže máte se rozhodně na co těšit. No a já jsem sliboval, že si tady dáme teďka trošičku takový rychlejší rytmy a hnedka do tou nejbližší věcí, která vás bude čekat, tak to bude Hate It or Love It, ale nebude to ten 50 Cent, ale bude to tentokrát, bude to umělec, který se říká Broken, takže bacha na to. Bude to známá melodie, ale trošku v novém kabátku, ale tak to máme taky rádi. No a na Slowdown rádiu vám to posílám právě v tuhle chvilku. Yeah. Let's take it back. Aha.

No tak to vidíte, ani o takovýhle klubový tepačky vás nechceme na Slownow rádiu ochudit a posíláme to do vás pěkně naplno, ať si to můžete vstřebat a rozstřídit podle svýho, jestli to někdo rád třídí, ať si to dá do složky klub nebo tepání nebo cokoliv, anebo jestli to prostě necháváte jenom tak plynout, tak to prostě zahraje a pak zase přijde nějaká jiná věc. Tak to může být, ale může to být i jakkoliv jinak, protože v tomhletom je každý z nás úplně originál. No a ještě než si dáme další věc, což bude Gavinko a Morfu, což bude taky taková krásná groovy věc, taková latina, pěkně elektronicky zpracovaná, tak nezapomeňte, přátelé, že nám probíhá ta soutěž. Jo? Zatím je tam hrozně málo odpovědí, to znamená, že je velká šance pro ty z vás, kteří už se zúčastnili, že to vyhrajou, anebo ti z vás, kteří by se chtěli zapojit, tak by samozřejmě pořád ještě mohli mít velikánskou šanci na výhru. A pokud nevíte, o čem je řeč, přátelé, tak já vám to ještě jednou prozradím. Protože dneska do oběda probíhá soutěž na Slowdown rádiu, která probíhá prostřednictvím

prostřednictvím našeho WhatsAppového kanálu, který najdete na čísle 720600811. Pokud napíšete na tohleto číslo odpověď na soutěžní otázku, jaké maso byste nejraději ochutnali ve Steak Grill Hammer, tak nám rovnou skočíte do našeho osudí a my ve 12 budeme losovat dva šťastlivce, respektive jednoho šťastlivce, který si odnese dvě volné vstupenky na velikánskou masovou degustaci, která v Steak Grill Hammeru bude probíhat. A pokud byste si říkali, pro boha, co to jako má znamenat, co to je ten Steak Grill Hammer, tak je to speciální masová restaurace, kterou najdete právě na Hamru, k tomu se ještě dostaneme, ale právě z hlediska sortimentu je tam naprosto neuvěřitelná škála masa. Můžete se těšit na masa z českých farem, z Argentiny, z Brazílie, z Japonska, z Jižní Afriky, z Uruguaye. Jsou tam exotický stejky z bizona, ze zebry, z lososa, z krokodýla, z pštrosa, je tam japonské wagyu, je tam Kobe. No a zároveň tam najdete i věci z české kuchyně, pokud jste třeba daleko víc tradičněji založení. Takže, přátelé, toto je samozřejmě veliké lákadlo o poukazy do restaurace, která se stará tady o tyto skvělé masa. Máme v naší soutěži, tu budeme vyhlašovat dneska v poledne. No a my se můžeme ještě zamyslet nad tím, kdeže to vlastně ta restaurace je. Přátelé, pokud byste si rozklikli Hamr na jezeře, což je místo, kde se nachází tato restaurace, tak tam přesně bude probíhat řízená degustace, kde ochutnáte neuvěřitelný druhy masa a proniknete do tajů, co který maso jeho spotřebitelům nabízí. No, uvidíme, jak si povedete, uvidíme, kolik z vás se naší soutěže ještě zúčastní. Pořád ještě máte možnost, připomínám nám WhatsAppové číslo 720 600 811. Posloucháte Slowdown Radio. Tady je Don Hoblignon a teďka už máme další takovou roztančenou věc na hezké dnešní dopoledne. Tak si užívejte, děcka.

co říkáte na takovou pohodičku? Gavinko Amorfu, krásná taková scénická, atmosférická věc. No a přátelé, já jsem tady už dneska zmiňoval, jaký že je dneska den, 15. října. Dneska se slaví několik mezinárodních dnů a mezi ty hlavní patří Mezinárodní den venkovských žen, Světový den mytí rukou a taky Mezinárodní den bílé hole. No a pokud se zastavíme teďka u hlavního dne, to znamená Mezinárodního dne venkovských žen, tak náš jeden z nejhlavnějších a nejmilovanějších posluchačů Mára. Máro, zdravíme na Letnou nebo kamkoliv do práce, kde zrovna teďka děláš svůj blahobytný úklid. Tak Mára říkal, že všem děvčatům z venkova by rád poslal tady tuto píseň. No a vzhledem k tomu, že my jsme rádio, které vám chce dělat radost, tak uděláme radost i Márovi a pošleme tady tuhletu písničku teďka pěkně do éteru. Takže holky, jestli jste z venkova, to znamená klidně i z Brna, tak samozřejmě pro vás právě teď běží tato nádherná píseň právě na vlnách Slowdown Rádia, tak si ji užijte.

Tak přátelé, tak tohle byla písnička v ukrajinštině, tak není jich takových moc, které byste tady dokázali slyšet na našem rádiu, ale tohle byla jedna z nich a musím říct, že groove tam byl, takže rozhodně jsme to mohli zařadit absolutně bez ostychu. A docela by mě zajímalo, pokud jste třeba, já nevím, z Kosova, nebo z Albánie, nebo z nějaké takové vzdálenější země, jaký groove jde u vás, tak jestli poslouchá někdo, kdo je takto laděný, a já vím, že poslouchá, tak doufám, že se s náma podělí o nějaký pecky, který by jsme mohli zařadit jako takové okýnko do cizích zemí. No a ještě, než se k tomu dostaneme, přátelé, tak nezapomeňte, že příští víkend bude probíhat Kanafest. Kanafest bude probíhat v Praze, Slowdown Radio bude u toho a my bychom si měli říct několik zásadních věcí. Respektive, a teď se dívám, že teď jsem to úplně popletl, nebude to příští víkend, prosím vás, to si zase smažte z těch kalendářů, jo. No, bude to samozřejmě probíhat ve víkendu 6. až 8. listopadu, to znamená na začátku listopadu. Já jsem si myslel, že už je ten říjen trošku dál, on je sotva v půlce. Sotva v půlce, 15. máme dnes, z celkově 31. No, takže jsem to trošičku uspíšil, ale přátelé, Kanafest, ten nás čeká na začátku listopadu, víkend 6, 7, 8, Slowdown Radio bude u toho a bude to zase velikánská šupa, takže přijďte se tam za náma podívat, čeká vás živý vysílání, čeká vás mnoho hostů a zajímavostí, nejen z té konopné tematiky, která se na Kanafestu samozřejmě bude velkou měrou míhat všude okolo, ale prostě bude to zase zážitek. Takže pokud byste náhodou ještě neměli plány na víkend 6. až 8., nezapomeňte na Kanafest. No a do té doby si pustíme ještě pár dobrých pecek. Jedna z nich bude Fort Knox 5 a Mustafa Akbar What You Gonna Do. No a bude to konkrétně remix v podání Funk Hunters a přesně takhle vždycky hraje Don Hoblinion. Někteří moji kamarádi často říkají, čověče, já vždycky úplně poznám, když ty tam začneš pouštět nějaký pecky a myslím si, že tohle je přesně ten moment, kdy i kdybyste byli úplně slepí a vůbec byste neznali, jak to tady chodí, tak byste poznali, že tohle je takový trošku můj rukopis. Tak si ho užijte, máme tady čtvrteční skoro poledne na Slowdown Rádiu a myslím si, že už je potřeba rozjet to hezky v tempu.

what's your do?

Jedna taková ryzí hobliněnovka. Tohle je Fort Knox 5, Mustafa Akbar, What You Gonna Do, a právě teď nám to dohrálo tady na Slowdown rádiu a hezky jsme se rozhejbali, taková ranní rozcvička už je asi za náma, ale nebojte se, ještě chvilku do vás budu prát ze všech laufů, pěkně jako v tmavomodrém světě, kde přesně tahle ta hláška padla. No a já zdravím ještě jednou celou republiku a Brno nevýjímaje, přátelé, pokud jste zaslechli tady nějakou moji jedůvku na adresu Brna, jakože Brno je venkov, tak prosím vás, já z toho Brna pocházím a můžu vás ubezpečit, že kdokoliv, kdo v Brně aspoň nějakou část života žil, tak vám potvrdí, že Brno, to je ta největší vesnice na světě. Regulérně vesnice, která má sice 300 tisíc obyvatel, ale na druhou stranu je tam úplně všechno vesnický, včetně toho, že když jdete po ulici a potkáte někoho, koho vidíte úplně poprvé v životě, tak si můžete být jistý, že ti lidi kolem vás mají normálně s váma strašných spoustu společných známých. Prostě Brno je takhle propojený, ať už se jedná tady o ty denní potkávačky, ať už se jedná o noční jízdy rozjezdama, ať už se jedná o všechny čtvrtě, který zdravím a miluju, tak prosím vás, nebojte se, Brno je venkov. Ano, můžu vám to potvrdit z vlastní zkušenosti, i když už tam teďka nebydlím a trošku jsem se stáhnul nahory, tak pořád je to Brno tam někde v tom srdíčku. Takže to jenom na vysvětlenou třeba pro Gabču, která si myslela, že tady Brnu dávám hejt. Nebojte se, nedávám, je to jenom takový trošku něco jako National Geographic, jo? Prostě si řekneme o tom, jak to tady teďka vypadá. No. A já mám pro vás v rámci našeho rytmického dopoledne ještě jednu věc, která by mohla udělat radost třeba Šárce do Brna, která má ráda, když to pěkně šlape, samozřejmě jako ta hudba pěkně šlape, takže čeká nás Bigger Flexible, taky Maria DSQ a jejich společná věc Caution Bounce, což je věc, kterou jsem objevil teprve nedávno, ale myslím si, že je to věc, která by se klidně hodila i do dnešního groovlebu, takže dávám takovou malou ochutnávku, pokud byste váhali. Dneska od 5 do 7 tady na Slowdown rádiu budu ještě vysílat pořad, který se jmenuje Groove Lab, kde tlačím všechno, co má groove, a tahle ta pecka, kterou teď uslyšíte, ta ho rozhodně má. Takže možná si ji dáme dneska odpoledne ještě jednou.

Yes, yes, yeah. Tak tohle byl Bigger Flexible Maria DSQ, Caution Bounce, konkrétně remix verze. Přátelé, máme za minutu 11, takže teďka už toho mnoho nestihneme, protože nás čeká samozřejmě reklama, jak by taky jinak, ale dáme si ještě jednu písničku, protože já jsem tady udělal jednu takovou vyzývačku, ať nám naši kamarádi, kteří jsou z Balkánu, kteří jsou z Kosova, kteří jsou možná z Albánie, nejsem si teď úplně přesně jistý, ale mělo by to být Kosovo, jestli se nemýlím, zdravíme do Kosova, zdravíme i do Čech, pokud jste z Kosova, přátelé, pokud posloucháte Slowdown Radio, tak aby nám poslali nějakou inspiraci, jo? Chtěl jsem nějakou inspiraci a podívejte se, ona přišla. Takže teď mám pro vás úplně přímo od našeho žavého reportéra, zdravím Gabiho, Gabi zdar, děkujeme za pecku a teď si pustíme na Slowdown Radio, aby jsme věděli, jaká hudba se poslouchá v téhleté části Balkánu. No tak nevím, jestli byste to hádali, nebo jestli byste čekali něco úplně jiného. V každém případě teď už za vama směřuje Solo a pecka s názvem Zig Zag. No a potom si dáme reklamu a po reklamě se vrátíme a ještě si připomeneme, že dneska běží soutěž, takže ne, abyste někam odešli, zůstaňte s náma, jsme tady až do 12 a i potom pořád dál na Slowdown Radio.

0: me alkoholin e lajë, po ka fëllë si piraj. Zigzag, shumë në po...
1: Shht, reklam.
2: Reklama.
1: Jedna jedina.
3: Ahoj, já jsem Fanda. Jo, jsem aktivní fanoušek hudby. Chodím na koncerty a podporuji umělce napřímo. Na Vplay. Co je Vplay? Tady si sám vybírám, komu dám svý peníze a díky exkluzivnímu obsahu jsem blíž svým oblíbeným umělcům a podporuji jejich talent, ne algoritmus. Vplay, platforma bez prostředníků. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com. Psáno, jednoduché V, I, Play.com.
1: Pšt.
2: To byla...
1: Reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
5: Dík.
2: Slowdown Radio.

0: Shake the Room, boom, shake, shake, shake the room. Tak to je DJ Jazzy Jeff a The Fresh Prince. Naprosto klasická skladba, která právě teď dohrála na Slowdown rádiu. Přátelé, čtvrtek 15.10. to je právě dnes a ať už jste na nohách od božího rána, nebo jestli teprve před chvilkou jste se přidali k naší partě, která si to tady pěkně plaví celým dnešním dopolednem, hezky v rytmu a v groovu, tak buďte vítáni, protože tady na Slowdown rádiu máme veselo. Ještě hodinku vás budu krmit groovy věcma z různých stylů, no a pro ty z vás, kteří nebudou mít dost, tak dneska od 5 do 7 budu mít otevřeno ve svý groovový laboratoři přímo tady na Slowdown rádiu a v Groove Labu budeme zase poslouchat hudbu nejrůznějších rytmů a groovů, tak jak to máme rádi, jo? Takže doufám, že se všichni připojíte. No a přátelé, já jsem tady dneska už několikrát zmiňoval a zmíním to ještě jednou právě pro ty z vás, kteří by náhodou ještě nebyli tolik obeznámení s tou situací. Máme tady soutěž. Ta soutěž se bude vyhlašovat za necelou hodinku, jo? Takže už je skutečně nejvyšší čas se zúčastnit a pokud byste chtěli vyhrát, tak určitě vám doporučuji do této soutěže vstoupit. Pojďme si říct, o co hrajeme? Hrajeme o 2 místa na veliké degustaci mas a steaků, která bude probíhat pod hlavičkou Steak Grill Hammer. Takže Steak Grill a restaurant na Hamrech u jezera. Přátelé, tam to přesně bude, tam se bude konat obrovitánská degustace. Ona se tam konává i daleko častěji, než teďka jenom jednou, aby to tak nevyznělo. Na druhou stranu teďka hrajeme o 2 místa na téhleté degustaci, kde se můžete zúčastnit ochutnávky mas typu bizon, zebr, losos, krokodýl, pštros, nebo si můžete teda třeba japonský wagyu, nebo si můžete teda něco úplně jiného, cokoliv tam najdete, protože samozřejmě nejen tady o těchto specialitách je tam člověk živ, takže pokud vás to zajímalo, tak určitě doporučuji, mrkněte se na webovku, když si naťukáte grillhammer.cz, dostanete se přímo tady do ráje masa a můžete si rozkliknout, jaký všechny věci vám na Steak Grill Hammer jsou schopní připravit a věřte mi, že jsou to úplný speciality, takže nečekejte žádný toasty s kečupem, pro boha. No a máme tady soutěž, ve které, pokud byste chtěli soutěžit o to, co už jsem tady teďka předesílal, tak je váš úkol velmi jednoduchý. Je potřeba na náš studiový WhatsApp napsat zprávu a do té zprávy nám napsat, jaké masíčko byste si ve Steak Grill Hammer vy rádi vyzkoušeli. Jestli by to byl bizon, zebra, losos, krokodýl, pštros je můj, japonské wagyu nebo cokoliv jiného, můžete to napsat do zprávy na WhatsApp, na náš studiový WhatsApp a my budeme za necelou hodinku losovat jednoho šťastlivce, který si odnese 2 poukazy na tuto degustaci, to znamená, že šťastlivec půjde a ještě může vzít třeba maminku, babičku, může vzít třeba přítelkyni, manželku, nebo může jít s dítětem, samozřejmě aspoň na něho víc bude, že když to dítě nebude úplně tolik jíst. No a to už prostě necháme na každém z vás. Nicméně, abyste se mohli zúčastnit soutěže, tak tu odpověď je potřeba poslat na číslo 720 600 811. Super. No a protože jsem se tady teďka s tou anoncí úplně naladil na jídlo a spousta z vás už možná teďka začíná uvažovat, co si dá dneska k obědu, jak to bude vypadat, tak posílám jednu tematickou pecku od Olivera Love společně s MC Gayem. Jmenuje se to Svačina a na Slowdown rádiu to zní zhruba tady takhle.
1: Mám hlad a není mi dobře, MC Gastronom. Jídlo máme. Raz, 2, 3, 4, 5, okurka šla na oběd, na to vem jet, že jsem jí snět hned, ještě dřív než řekla respekt.

0: taky nemá. Ale co takhle dát si třeba špena a k tomu plátky z jehňat, salát nebo telat, ale jestli jsi vegan, tak se nedá nic dělat. Rajčátko, salátek, zálivka, opři se do toho, to je skopřivná dívka, to není v okřivkách, zadkách a kilek. A kdyby jo, tak se ten track jmenuje Lilek.
1: Mám rád žrát.
2: Maso a cibule je základ guláše, nech se unášet, nech se unášet. Včer s Mikulášem vědí, o čem mluvím, my

0: brďo. Ty brďo, tohle byl Roots Manuva, jeho Witness the Fitness a konkrétně pecka, kterou má na svědomí Fizzy Gillespie a jeho drum and bassová předělávka právě teď dozněla na Slowdown rádiu a je to teda pořádná šupa, mě to vždycky úplně rozpálí. Nicméně, přátelé, ještě než se dostaneme do 11:30 a do závěrečné cílové rovinky dnešního groovování tady na Slowdown rádiu, tak mám pro vás ještě jednu takovou krásnou petelici s takovým hezkým pozitivním nábojem, takže si to už jdeme rovnou pustit. Čeká nás Tiffany Juno a taky Gardner a pecka, která nese název Seed Wipe, ale čeká nás konkrétně Ed Solo Remix. Moje velmi oblíbená věc, by the way, doufám, že vám udělá radost.
1: Posloucháte Slowdown Radio.

Osobně mám na tomhle druhu drum and bassu hrozně rád právě ten styl tý voblující basy, takový to, což je prostě úplnej ragga jungle. No, ale tohle nebyl úplnej ragga jungle, ale bylo to takový švrnclý a právě proto jsem to zařadil do dnešního výběru, přátelé, 11:30 se blíží skutečně závodním tempem, takže my si tady teďka dáme ještě jednu takovou trošku experimentální věc, co se týče dramiku a no, myslím si, že pro mnoho z vás to nebude úplně, jako řekl bych, experimentální věc, ale minimálně mně se to trošičku jako vymyká z těch klasických dramových měřítek. Tak uvidíme, co na to řeknete. Snad si nebudete psát stížnosti na radu pro rozhlasové a televizní vysílání, že to ten Dan Hoblinjan úplně jako nezvládá. Já si myslím, že je to úplně v pořádku, protože my tady jedeme všechno, co algoritmus neumí. Takže přátelé, jdeme na to. Čeká nás pecka s názvem Lose Control a uslyšíte tam kromě jiného taky Daddy Erla, takže jdeme na to. Bacha, držte si klobouky.

0: Lose Control, tak to je Tyke společně s Derry Erlem a když jsem tady mluvil o té experimentální části drum and bassu, tak není to až tak velký experiment. Na druhou stranu málo kdy se vám stane, že v jedné písničce slyšíte rovnej beat a zlámaný beat současně, respektive vždycky na přeskáčku a to zároveň na jako stejných zvukách, že z toho zvuku jednou můžete udělat ten zlámaný, jednou zase ten rovnej. Pro mě osobně je to taková zajímavá věc, proto jsem to tady vybral. Každopádně pokračujeme rovnou dál a já zdravím Petra, protože Petr poslal jednu krásnou inspiraci už před několika dny a já se k ní konečně dostávám a jsem rád, že vám to tady můžu pustit. Takže přátelé, slyšte, čeká nás The Orb a taky Holy Cook a pecka se jmenuje Rush Hill Road. Tak Peťo, ať už jsi teďka kdekoliv, tak tě zdravím a doufám, že to všechno zvládáš levou zadní.
1: Slow down.

You are listening to Slow Down Radio.

Ano, ano, ano, přátelé, tohle byl A-Skills, track Pent Think. Opět jedna taková velmi veselá věc, u které mi vždycky do skoku, byť ne třeba do skoku přes švihadlo, what a shame. No, přátelé, my se pomalinku blížíme k naší 12. hodině, což nebude znamenat nic jiného než závěr dnešního Groove Brunche s Donem Hobliňonem, ale pokud vás to bavilo, pokud jste si to užili, tak věřím, že si najdete ještě chvilečku v průběhu dnešního podvečera a od 5 do 7 se přidáte do našeho Groove Labu, který tady budu šéfovat opět v tomto čase, protože je čtvrtek a my to jedeme každý čtvrtek. No, přátelé, jdeme dál, rovnou ještě ať zazní nějaká píseň, než padne 12. Takže co byste řekli tomu, kdybych vám tady pustil jednu legendární bombu od Drew Down, konkrétně bombu s názvem Pimp of the Year. Je to hodně striktní, je to takový hodně klasický a věřím tomu, že svoje fanoušky si to najde. Já jsem osobně jeden z těch skalních, takže pojďme na to.

0: Yes, bitch better have my money. No tak, přátelé, tohle nebyl vůbec nikdo jiný než legendární AMG, takže tam už je to za náma, ale strikce, jak má být. No a přátelé, pokud tady pořád mluvím o tom přátelství, tak je to kvůli tomu, že my si jako rádio hrozně moc vážíme vás posluchačů, kteří jste s náma, kteří nám projevujete svoji náklonost, kteří nás posloucháte a i samozřejmě nás třeba i podporujete nějakou finanční částkou. Pokud by vás, přátelé, zajímalo, jak to udělat, že byste se chtěli přidat tady do našeho okruhu posluchačů, kteří podporují Slowdown Radio pěkně, hezky finančníma příspěvkama, tak vás rovnou můžu odkázat na slowdownradio.cz, kde když si rozkliknete, tak zjistíte, že je tam jedna sekce, jak nás podpořit, a v té sekci, jak nás podpořit, už najdete tři hlavní záložky. Jednak je to Hero Hero, jednak je to Patreon a jednak je to Forendors. Na každé platformě je možný zúčastnit se jinou částkou. Hero Hero to je 8 euro, Patreon stojí 170 korun a Forendors 160 korun. Zároveň každá z těch platform vám zajistí přístup k záznamům vysílání, k videím, k soutěžím, ke slevám na náš merch, který tady čas od času máme pro vás nachystaný. No prostě stanete se tím pádem úplnou součástí komunity Slowdown People. A my vám za to chceme moc poděkovat, protože to pro nás hodně znamená a vlastně i díky tomu my si tady můžeme dělat tohle nezávislý rádio, který vysílá tak, jak ho máte rádi. Přátelé, pojďme se ještě podívat v rychlosti na to, co nás dneska čeká, protože za 5 minut 12 nás samozřejmě dneska čeká vyhlášení soutěže, to si dáme kolem 12. A zároveň po soutěži po 12. hodině to rádio nebude stichlý. Naopak, bude hezky vesele vysílat dál a dneska v rámci čtvrtečního programu se můžete těšit třeba na show podle Michaela, která s Michaelem V začíná už v 1 hodinu odpoledne. Ve 3 hodiny za náma přijde Chuck Diesel, aby nám udělal další díl pořadu Africa Incorporated s Chuckem Dieslem. No a od 5. hodiny do 7. se vrátí moje maličkost, protože budeme otvírat brány Groovelabu a budeme zase groovovat pěkně o 106, tak aby jsme to rozjeli pořádně až do 7. hodiny, s tím, že v 8 hodin večer už se můžete těšit na další díl Like It Slow s DJem Affectem a tam samozřejmě bude hromada klasických jižanských rytmů a takových těch pohodových melodií, který má Affect absolutně v malíčku. Takže máme se rozhodně dneska ještě na co těšit, no ale ještě než si vyhlásíme soutěž, tak se jdeme podívat na jednu takovou krásnou remix věc, kterou má na svědomí opět můj oblíbenec Fizzy Gillespie a konkrétně tentokrát si vzal na paškal Doechii a její světoznámý hit Denial is a River. Tak jdeme na to, poslechněte si, jak to vlastně celý dopadlo.
1: Hey, I thought it was all over.

Ježiši Maria, no tak tohle jsme málem neubrzdili, málem to skončilo takovou ránou, jak se ozvala přesně na konci tahleté písničky. Tohle byl Fizzy Gillespie a jeho remix Doechii Denial is a River. No a já si myslím, že to bylo pořádně střeštěný na samotný celý dnešní závěr celého dnešního dne. No, takže přátelé, máme to tady. Dneska v den, kdy byl ohlášen konec Sodomy Gomory, Řezník a společně s Desádem, den, kdy došlo k demolici těch dvou nejvyšších antén, respektive nejvyšších staveb v České republice, kdy to šlo celý k zemi, tak v tomhletom dni se celý náš groove branch dobral svého konce. Jsme v samotném závěru, já vám děkuji za jeho poslech, ale ještě předtím, než se rozloučíme, tak mám pro vás rozluštění celé té soutěže, kterou jsme tady celé 4 dny anoncovali, kterou rozpoutal Jaro Kosiga tím, že rozjel živé vysílání ze Steak Grill Hammer, kde si společně povídali o tom, jak ta restaurace funguje, jak fungují jednotlivý typy masa, jaký tam jsou historky v pozadí a tak dále a tak dále. No a potom jsme si tady 4 dny dělali lákačky a zbíhali se nám sliny na to, kdo půjde teďka hodovat. No a my už to pomaličku víme, my už jsme to tady teďka celý měli možnost rozlosovat a dívali jsme se, jak to tam celé dopadlo. Ozvalo se nám celá řada z vás, přátelé, která by vlastně ráda ochutnala a zúčastnila se těch degustací ve Steak Grillu Hammer. Nicméně nemůžeme vás obsloužit úplně všechny, protože ty poukazy tady máme jenom 2. Takže já už teďka nahlížím do našeho losovacího systému, jak to celé dopadlo, a můžu vám říct, že v tuto chvilku už se dívám rovnou tady a můžu říct, že vítězem, aby jsme to teďka udrželi v nějaké rovině GDPR, jo? GDPR to je důležitý, i když to třeba nemáte moc rád, tak musíme se toho držet, tak vítězem nebo vítězkou je držitel telefonního čísla 728126464. Neřeknu vám, kdo tam je, neřeknu vám, kdo tam sídlí na druhé straně, já to totiž z toho WhatsAppu úplně neumím vyčíst. Možná to tam někde je napsaný, ale já vůbec nevím, jestli je to Pepa nebo Pavlína, nebo jak to vypadá. Každopádně máme tady odpověď, která přišla do naší soutěže, a shodou okolností by to vyhrálo i soutěž v nejnápaditější odpovědi, což já osobně velmi cením. Protože, slyšte, ve Steaku Hammer bych si nejraději dala krokodýla nadívaného zebrou. O můj bože, tak to jsem zvědavý, jestli tam něco takového budou mít a jak vám to bude chutnat. Nicméně, gratulujeme, povedlo se to, je to super, a vám všem ostatním, kteří jste tentokrát neuspěli, nebojte se, vy určitě, když nemáte štěstí ve hře, tak určitě máte obří štěstí v lásce. A já vám ho přeju, protože láska je samozřejmě super. No a přátelé, tímto je celý náš dnešní groove brunch v cílové rovince. Já si tady dám teďka takovou klidnou loučící píseň, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Za její objevení děkuji ještě jednou Mišovi do Zlína, protože tohle je naprosto krásná věc. A opět je to jedna z těch věcí, kvůli které já si domů budu muset koupit gramofon. Tak to prostě je, protože tohle nebudu moc poslouchat jenom tak ledajak, ale bude potřeba tomu naložit tu patřičnou kvalitu. Ať už posloucháte Slowdown Radio v jakékoliv formě, my jsme za to moc rádi, děkujeme vám za to, zůstaňte s náma, zachovejte nám vaši přízeň, budeme se těšit zase na další setkání s váma, a přátelé, teďka už za váma posílám pecku od Alex Sera s názvem Tulum. Mějte se moc krásně a pokud vám to nestačilo, tak nezapomeňte, dneska od 5 do 7 Groove Lab s Donem Hobliňonem na Slowdown Radio.

0: Reklama.
1: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
2: Servisuje!
3: Cože? Servisuje?
1: Servisuje. Himr, pomlčka, servis.cz.
4: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
1: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado. Himr, pomlčka, servis.cz. Karavaning nás prostě baví.
0: Pšt.
3: To byla...
0: Reklama.
3: Reklama.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Dík.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Slow down.
1: Adios.

0: Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co má šáj, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
3: Jedna jediná.
1: Ahoj, brejlouni, slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
4: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
2: To byla
1: reklama.
2: Reklama.
3: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík.
6: Ahoj, tady Tonya Grace from The Stylist. A ty posloucháš Slow Down Radio. Slow Down
7: Radio. You are listening to Slow Down Radio.
0: To si píš. To se napíše tady čtvrteční vydání mé show podle Michaela na Slow Down Radio dneska odpoledne. Už ne tak sluné, tak krásné, tak babí létovské. Už je tady evidentně podzim a je trošku chladno. Mám pro vás opět muziku, co vás zahřeje. Jako každý všední den, od pondělí do pátku, odpoledne mezi 13. a 14. nebo 16. a 17. s muzikou, co má žád. A tak si skočte se mnou, bavte se nebo zapte se, vy to znáte, má to shine. Oh my love. Ciao, ciao, yeah. Music and many more. Trumpety, jestli jak jinak.

0: Včerejší středeční mešou podle Michaela s Jirkou Čížkem ze soutěží. Opět tady mám nějakého výherce, který má před sebou, ale on to ví na mail, který píšete na show podle mě, tedy show podle Michaela zavináč slowdownradio.cz. Vždycky jako na ty správné odpovědi okamžitě odpovídám, takže díky za tu communication. Tohle to byly LAX, All My Love, rok 1980, byla si tak mladá.
1: No jo, protože jsem byla ještě v bříšku, viď?
0: Přesně tak. Tak včerejším středečním jízda s Jirkou Čížkem bude pokračovat zítra při páteční vydání 110. show podle Michaela.

A připravte se za chvilku radio kalendáru, a teď samozřejmě music, music, music. Oh yes, Sony Hurricane Soul. Sweet tears, sladké slzečky. A po prvním zásonu, že by... A čau.

New York and Soul. Taky v 90. letech muzika, která měla své opodstatnění. Ano, takový ty chillouty, tam se to hrávalo běžně. V podstatě na trochu taneční a dost poslechový. You're listening to only the best internet radio station in the world. Cože? No, the universe. A já vás zdravím, ano, tady jsme smíru, já jsem Michael E. a to jsou Galloway. Věc, kterou hraju tady od Midnight Star. Oh,

0: roku 1977 a Maynard Ferguson. Gonna fly now, never know, face so young. Tak roky pojď, pojď na mě z boku. Hele, šiška, kop do bříška.
1: You ready?
2: Let's go!
3: This is the number one internet radio station.
0: Oh, ciao, ahoj, slow down the radio by my
3: number three. Number one for dance and R&B. More music in the mix.
0: No jo, hudba všech barev. Jedna lepší věc druhá. Než druhá věc, jak se říká. Diana Ross.
4: Co?
0: A dneska má klasika soulová 70. 80.

jsou věci, vzpomínky na klasiku, klasik, Dan Ross a Tenderness. Ovšem teď jako se trošku jako zase položíme do jiného soundu. Yes, Paradise, čo, vítejte v pekle, pardon, v ráji, já si občas tyhle ty pojmy pletu. To je Purple Disco Machine.

0: Purple, disto machine. Machina sem, machina tam, a už je to všechno jedno, nám už je to fuk, fuk, fuk. DJ má notebook, Michael Víč, ahoj vám všem na Slow Down FM.
1: Ještě se připravíš!
0: Aby taky ne, pane ministře. Michael.

někdy to samozřejmě může překročit hranice. DJ King Kong, DJ Ping Pong, nebo DJ Zemi Field Rush 2025. Takže v podstatě v nás současná muzika. Dneska opět jiným show, podle mě, podle Michael na Slowdown Radio, a si to užívejte. Pecka střídá pecku. Oh yeah, Field Rush, Field Rush, Field Rush. A co třeba King Bee? Beat the flower, funky. Don't stop funk, a smooth remix. Tak si podobně lehněte a sežete všechno, co vám dá.

Jste olupeny na Lucernu na 17. listopad. Teď ta Remind Tonight, ujo. A vidíme se do finále, jak si to užijte na plný gule.

Teď nemyslím Babiše, že? Já oni mu tak říkají, a jako velmi familiárné. Ale bába tohle to odsouhlasilo, bába nesouhlasí, bába se někde možná. Oh yes, to jsou Jammers a Be Mine Tonight.

0: je to nábor. Tak co budete dělat dneska v noci? A víte to? Víte co? Mě to je úplně jedno. A co buď si konec za závěr? Mál.
1: O,
0: včera jsem taky dávám. Skvělá věc. Aua. Fantasma Ice Cube. Druhá bomba týdne.

gonna pop your bubble.

Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, Velký sál Pražské Lucerny. Oh yes! Tak slyšeli jste slovo boží, nebo spot boží. A zítra opět v Čížovce má při 110. show podle Michaela s Jirkou Čížkem soutěž o lupeny na Lucernu 17. listopad. Díky za pozornost, skvělý čtvrtek a zítra.

0: Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš rád, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.
1: Pšt, reklam.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
1: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

je. Das ist ein Hund, ne?

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.
2: And we will.
3: I'm not trying to be.
2: We will.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
0: Pšt. To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe. Dík. Slow down.
3: Radio.
4: No music, no life.
5: These are the sounds of Africa.

0: These are the sounds of Africa Incorporated.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Ahoj, já jsem Fanda. Jo, jsem aktivní fanoušek hudby. Chodím na koncerty a podporuji umělce napřímo na Vplay. Co je Vplay? Tady si sám vybírám, komu dám svý peníze a díky exkluzivnímu obsahu jsem blíž svým oblíbeným umělcům a podporuji jejich talentní algoritmus. Vplay, platforma bez prostředníků. Stahuj apku a nebo čekuj web. Vplay.com, jednoduchý Vplay.com.
1: Pšt.
2: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
0: Dík.
5: Slow Down Radio.
6: You are listening to Slow Down Radio.
7: To si piš. To se napiš, je tady čtvrteční vydání My Show podle Michaela na Slow Down Radio. Dneska odpoledne. Už ne tak sluné, tak krásné, tak babí létovské. Už je tady evidentně podzim a je trošku chladno, víte. Mám pro vás opět muziku, co vás zahřeje. Jako každý všední den, od pondělí do pátku, odpoledne mezi 13. 14. nebo 16. 17. s muzikou, co má žádná. A tak si skočte se mnou, bavte se nebo zapte se, vy to znáte, má to šajn. Oh my love. Ciao, ciao, yeah. Music and many more. Trumpety, jestli jak jinak.

0: včerejší středeční mešou podle Michaela s Jirkou Čížkem ze soutěží. Opět tedy mám nějakého výherce, který má před sebou, ale on to ví na mail, který píšete na show podle mě, tedy show podle Michaela zavináč slowdownradio.cz. Vždycky jako na ty správné odpovědi okamžitě odpovídám, takže díky za tu communication. Tohle to byly LAX, All My Love, rok 1980. Byla si tak mladá.
1: No jo, protože jsem byla ještě v bříšku, viď?
0: Přesně tak. Tak včerejším středečním jízda s Jirkou Čížkem bude pokračovat zítra při páteční vydání 110. show podle Michaela, kde jedeme Čížovku opět o Lupeny, do Lucerny na 17.

A připravte se za chvilku radio kalendáru, a teď samozřejmě music, music, music. Oh yes, Sony Rican Soul. Sweet Tears. Sladké slzečky. A po prvním zásunu, že by... A čau.

New Yorkian Soul. Taky v 90. letech muzika, která měla s opodstatněním. Ano, takový ty chillouty, tam se to hrávalo běžně. V podstatě na trochu taneční a dost poslechový. You're listening to only the best internet radio station in the world. Cože? No, the universe. A já vás zdravím, ano, tady jsme s Víru, já jsem Michael E. a to jsou Galloway. Věc, kterou hraju tady od Midnight Star. Oh, Freakazoid. Oh. Dostat se ponky.

co pak to je? Známe to? Poznáme to? Tadáta, tadáta. Eurigoshi.

0: roku 1977 a Maynard Ferguson. Gonna fly now, never know, face so young. Tak roky pojď, pojď na mě z boku. Hele, příška, kop do bříška.
1: You ready?
2: Let's go!
3: This is the number one internet radio station.
0: Oh, ciao, ahoj, slow down the radio by my
3: number three. Number one for dance and R&B. More music in the mix.
0: No jo, hudba všech barev. Jedna lepší věc druhá. Než druhá věc, jak se říká. Diana Ross.
4: Co?
0: Ara Skama, klasika soulová, 70. 80.

0: Purple, Disto Machine. Machine sem, machine tam, a už je to všechno jedno, nám už je to fuk, fuk, fuk. Ha. DJ má notebook, Michael Vičau, ahoj vám všem na Slowdown FM.
1: Ještě se připatíš!
0: Aby taky ne, pane ministře.
2: Michael.

DJ Kyong Kyong. Se nemůžu pomoct, když slyším něco zvukomalebného. A někdy to samozřejmě může překročit hranice.

VT Olupen na Lucernu na 17. listopad. Teď Be Mine Tonight, ujo. No, vidíme se do finále, co to užijte na plný gule.

Teď nemyslím Babiše, že? Já oni mu tak říkají, a jako velmi familiárné. Ale bába tohle to odsouhlasilo, bába nesouhlasí, bába se někde možná. Oh yes, to jsou Jammers, be mine tonight.

Tonight. Tak co budete dělat dneska v noci? Víte to? Víte co? Mě to je úplně jedno. A co buď si konec za závěr? Včera jsem taky dával, skvělá věc. Fantasma Ice Cube. Druhá bomba.

let me pop your bubble.

0: Osudová přitažlivost, záležitost, důležitost. Freedom 37. 17. listopad 2026, Velký sál Pražské Lucerny.
1: Oh yes! Tak slyšeli jste slovo boží, nebo spot boží. A zítra opět v Čížovce má při 110. show podle Michaela s Jirkou Čížkem soutěž o lupeny na Lucernu 17. listopad. Díky za pozornost, skvělý čtvrtek.

0: Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co má šáje, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.
1: Pšt, reklam.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Ahoj brajlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe. Dík.
5: Ladies and gentlemen, welcome to Groove Lab with Don Hopper.

0: Reklama.
1: Čau, já jsem Johnny T-Pack, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě Weplay, moje hudba, moje komunita. Co je Weplay? Weplay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah. Sám si nastavuju cenu za svoji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporujou. Díky za vás. Jo, a tady o mým dosahu rozhoduje komunita a ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web Weplay.com. Jednoduchý Weplay.com.
2: Partnerem pořadu Beat Branch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
3: Pšt. To byla
0: reklama.
4: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
6: Dík.
7: Ladies and gentlemen, welcome to Groove Lab with Don Hoblin.

A tak tohle bylo nádherný. The Boxets a jejich Pecka Free nám otevřela dnešní grůle, v kterých začínáme, přátelé, tak trošku netradičně, protože když na chvilečku zapomenete na klasickou kapelu, tak dostanete Boxets, a.k.a. partu holek, která fungovala čistě na vokálním ústrojí, byl jejich základem beatbox, jak jste mohli slyšet v téhle pecce, plus ještě několik holek dělalo různý vokály, který doplňovali tu skladbu více hlasým projevem. No a vlastně tady celý ten hudební svět se odehrával přímo v lidském hlase. Boxets jsou parta z Londýna, respektive byly parta z Londýna, která spojila soulovej zpěv, vokální harmonie a beatbox do jednoho parádního balíku. A jednou z výrazných postav této skupiny byla Bella Trix, světová šampionka v ženském beatboxu. Tady tahle ta skladba Free je z jejich debutového EPčka, který vyšlo v roce 2011. No a takovej vzkaz hnedka na začátek dnešního Groovelabu. Pamatujte si, když to má Groovelab, může to jet. To je takový naše základní heslo, kterýho se tady držíme. Já jsem Don Hoblignon a následující 2 hodiny vás budu tady na Slowdown rádiu zásobovat groovy věcma. Tady tuto věc, mimochodem, kterou jsme teď slyšeli, já jsem slyšel poprvé v životě v roce 2011 naživo přímo v Londýně, když jsme byli na světovém finále soutěže DMC, což možná někteří z vás budou vědět, to je soutěž v technickém DJingu, ve kterým se DJové předvádí, co kdo umí udělat za lepší scratch nebo popřípadě za lepší juggle, a byla to tehdy úplně skvělá podívaná, a zrovna tady ten koncert kapely Boxets, který zpestřoval celý program toho DMCčka, tak patřil k absolutním highlight celý soutěže. Já jsem si na ten koncert vzpomněl mimo jiné teďka v neděli, kdy jsem se potkal s DJkou Supet, a já zdravím do Vyškova Supetku, protože se Supet jsme se potkali právě na českým finále DMC pro rok 2026, který dělal DJ Friky v kině v Brandýse nad Labem, no a byla to krásná akce, potkali jsme se tam s různýma DJema a bylo to super, a právě se Supetkou jsme vzpomínali na ten čas na rok 2011, kdy jsme oba dva byli u koncertu Boxets. Takže já jsem to otevřel dneska takto tematicky. Každopádně ještě i druhá písnička, která nás bude čekat právě teďka v vysílání celého Groovelabu, bude navázaná právě na český finále DMC, protože byl tam jeden zvukař, který tam v mezihře pustil takovou zajímavou skladbu, kterou jsem si hnedka po asi 10 vteřinách okamžitě začal hledat, co by to tak mohlo být. Nemohl jsem to najít a on byl takovej dobrák, že mi to ukázal, co to je. Takže přátelé, byl to konkrétně Will House a společně s ním i Mixart a jejich společná pecka They Don't Care. Posloucháte Slowdown Radio.

0: Butch, nigga.
1: Jej, velmi nebezpečně znící Griselda, přátelé, tak tohle byla pecka s názvem Dr. Birds a ta už je za náma. V každém případě, já jsem tady před chvílí mluvil o tom, jak vypadalo letošní DMC, a.k.a. přehlídka toho nejlepšího, co vám český DJing je schopný nabídnout v té aktivní technické podobě. Teďka samozřejmě nebudeme se bavit úplně o tom, jak je kdo skvělej DJ a jestli vám tady teďka řeknu objektivní žebříček všech nejlepších českých DJů, protože pokud trošku vidíte do té problematiky, tak je vám jasný, že bychom se mohli zabývat klubovým DJingem, technickým DJingem, mohli bychom se zabývat taky do nějakýma možnostma ladit to undergroundově nebo naopak mainstreamově, kdo je třeba nejhranější, kdo má největší čísla, ale o to tady v této soutěži, přátelé, vůbec nejde. V DMCčku vždycky byly dvě kategorie, dřív se to jmenovalo trošičku jinak, aktuálně jsou ty kategorie nazvaný Scratch a Classic. Pokud budete soutěžit v kategorii Scratch, tak je pro vás důležitý, že soutěžíte takzvaně jako face to face zase s ostatníma soutěžícíma DJema a vaším cílem je v tomhletom battlu naložit co nejlepší scratchový komba a porota vyhodnocuje skill jednotlivých DJs tak, že jsme potom schopni říct, kdo z tohohle toho klání, z tohohle toho battlu zvítězí nejlíp. Naproti tomu v kategorii, kde se to nazývá Classic, tak v klasice tam má každý DJ svoji rutinu, několika minutovou, tuším, že by to mělo být snad 6 minut a v těch 6 minutách je potřeba, aby vždycky naložil co největší komba scratchů, různých vraceček a dalších triků, které jsou spojený s tím klasickým aktivním turntablism DJingem. Takže toto se dělo samozřejmě i teďka v uplynulou neděli v kině v Brandýse nad Labem, kde, jak už jsem říkal, DJ Friky svolal československý finále soutěže DMC. No a já mám pro vás teďka ještě takový vhled. Pokud by vás to zajímalo, tak v kategorii Scratch soutěžili DJs Illblast, Simonček, Stroťa a taky Barney. No a právě posledně jmenovaný Barney nakonec vyhrál celou kategorii Scratch a vítězství tak putuje na Slovensko a musím říct, že Barney naložil úplně jako brutální styl, ale neměl to vůbec jednoduchý, byť se tady bavíme o tom, že v té kategorii soutěžili jenom 4 DJs a samo o sobě dost velký jména, tak Barney zvítězil naprosto zaslouženě právě v kategorii Scratch. No a v kategorii Classic, tam byla ta účast trošičku uší, tam byly nakonec 3 DJové, byl to Illblast, byl to Mercy, byl to Simonček a opět poslední jmenovaný, tedy Simonček, což je 17-letý jezdec přímo tady z České republiky, který už dvakrát vyhrál národní finále v České republice a postoupil tak do světového finále, tak svoje vítězství obhájil a zvítězil i po třetí. Takže gratulujeme Barnimu i Simončekovi. Jenom tak pro zajímavost, pokud se orientujete v tématice, tak vás možná potěší nebo bude zajímat, že v porotě zasedli jména jako Five, Wecket a taky Eric Kubik. No a všichni ukázali svoje showcasey a bylo to úplně velký. Musím říct, že pokud byste náhodou někdy příští rok třeba měli čas na DMCčko zajít, určitě se zajděte podívat, protože pokud vás ten turntablism zajímá v nějaké podobě, v které se tady ještě pořád dá vidět, tak je to rozhodně super zážitek a rozhodně je to něco, co na každém rohu neuvidíte. No a pokud si neumíte úplně představit, co je turntablism, přátelé, tak mám tady pro vás jeden takovej vzorek za všechny. Dáme si jednu pecku, kterou jsme tady v Groovelabu kdysi pouštěli, ale opakování je matka moudrosti a tahle ta pecka nese název 1210, což pokud byste náhodou nevěděli, tak je odkaz na legendární gramofon Technics 1210 a tuhle tu pecku má na svědomí naše věc a taky Illusionists. Takže nastražte uši, posloucháte Slowdown Radio, toto je Groove Lab s Donem Hobliňonem.
2: A teď načneme zábavu z jiného soudku.
3: Volá bratři, kde jste kdo? Nadešel ke hře čas. Vystejte ve zde chláštera bohatý hodokas.
4: A v příštích 6 minutách si poslechnete
5: Illusionist.
3: Hej, braši, do díla, dejte se všichni hned.

0: dovolte, vážení posluchači, anebo půvabná posluchačko, aby začal.
1: Já začnu ještě jednou.

0: co to tropíš?
1: To je.
2: To v skutku postačí. Jsou skoro bez dechu a po té hrůze si zaslouží oddechu. Však ještě uvidí, než vzejde nový den, pár kousků šibalských ještě jim provedem.
3: Ještě jim provedem, yes. Tak přátelé, tohle byla pecka 1210, naše věc společně s Illusionists. Pokud byste náhodou nevěděli, tak Illusionists to byla DJská parta, která se točila kolem men jako DJ Mastach, DJ Opia, DJ Čokolatik a DJ Neser. Já zdravím všechny kluky, protože se všichni velmi dobře známe a byla by teďka naprostá sprostota, kdybych to nechal takhle bez pozdravu, takže borci, pokud nás slyšíte, tak vás zdravím tady na Slowdown rádiu a doufám, že se máte fajn, dlouho jsme o sobě neslyšeli, tak dejte když tak vědět, co prožíváte, jak betlujete, jak betlujete se životem a co je třeba novýho. V každém případě, přátelé, když jsem tady zmiňoval DJ Čokolatika, a to je vlastně docela zajímavá věc, v uplynulém týdnu jsem kromě jiného totiž samozřejmě zaznamenal jednu anonci někde na sociálních sítích, kde jeden z mých známých nahazoval legendární video Východní strana. Pro ty z vás, kteří byste náhodou nebyli úplně tak znalí této tematiky, tak se jedná o brněnský graffiti video, který vzniklo v podobné době jako pražský Kick the Shit třeba, což je taky poměrně zásadní počin, který od té doby mnoho lidí zkoušelo různě napodobit nebo nějak na něho navázat. A brněnská Východní strana bylo vlastně graffiti video, který zaznamenávalo práci v writerů na v té době asi těch nejhlavnějších brněnských lokacích s tím, že děli se tam vlaky, děli se tam šaliny, děli se tam samozřejmě throw-upy, nějaký rooftopy tam byly a bylo toho celkově docela dost a pokud si někdo jede v graffiti tematice, tak určitě mě dá za pravdu, že v té Východní straně, stejně tak jako třeba v Kick the Shitu, to bylo něco, co mělo téměř dokumentární vypovídající hodnotu. No a zajímavý je, že samozřejmě k tomuto videu vzniknul soundtrack, no a ten soundtrack měl na svědomí právě DJ Čokolatik, který nám hrál teďka v té uplynulé pecce, byl to jeden z těch DJů, který se nám představili v tom 7,5 minuty dlouhým kombu, který tady teďka před chvílečkou hrálo. No a pokud jsme, přátelé, u té graffiti tematiky, tak ještě mě dovolte, abych se na moment zastavil u zítřejšího dne, to znamená u pátku 16. října, protože a sice v Praze bude v Lucerně probíhat promítání filmu Whole Train, který nám vyšel už v minulosti, ale tady je to speciální v tom, že celý ten film se momentálně, dá se říct, znovu zmástroval a vyšel ve 4K. Takže pokud jste příznivci tady tohodle toho, dneska už bych řekl, legendárního filmu, tak dost možná zítra do té Lucerny zamíříte. No a to je otázka, jestli tam jdete nebo nejdete. Pokud jste ještě na váškách, tak by vás možná mohla potěšit soutěž o dva lístky na zítřejší promítání. Takže přátelé, jestli se cítíte na to, že byste zítra chtěli vyrazit do pražské Lucerny na znovu promítání filmu Whole Train, tentokrát ve 4K, ve kterým se samozřejmě řeší graffiti tematika, jak jinak, když už jsme tady teďka u ní, tak by mě hrozně zajímalo, jestli byste dokázali jako zodpovězení soutěž těžní otázky zodpovědět můj dotaz a ten zní, jaký jména mají tři hlavní charaktery té writerské crew, kterou Whole Train sleduje od samého začátku. Nemyslím tím tu konkurenční crew, která se tam zjeví, myslím tu crew, o které vlastně celý ten film jede. Pokud si věříte, napište nám prosím vaši odpověď, můžete ji napsat do WhatsAppu k nám do studia na číslo 720-600-811. No a pokud byste náhodou neměli po ruce WhatsApp a chtěli byste nám napsat na Messenger, tak můžete vaši odpověď hitnout do našeho komunitního chatu. Já jsem hrozně zvědavej, jestli to někdo trefí, jestli to někdo dá správně. Nebudeme dělat slosování, dáme si rovnou soutěž o to, že ten, kdo napíše správně první tři jména, o který nám teďka jde, to znamená jména z té crew, o který je film Whole Train, tak vyhrává dva volňásky na zítřejší promítání v kinu Lucerna. No, abyste věděli, že film Whole Train je dobrý a není to jenom o obrazu, ale má to i výborný soundtrack, tak si teďka pustíme jednu z hlavních melodií celého filmu, kterou nám společně obstarali KRS-One a taky Elda Sensei, a track nese název jak jinak, Whole Train. Posloucháte Slowdown Radio.

0: and the gun.
1: Yeah, the one with the character and the gun. Wow. Tak tohle bylo trošičku přísný samotný závěr pecky Whole Train od KRS-One a Alda Sensei. No a zatímco nám to tady hrálo, přátelé, tak jsem to tady tak ve studiu poslouchal, pokyvoval si hlavou a říkám si, ale je ještě jedna písnička, kterou mám s KRS-Onem spojenou a je tam nějaká tematika toho psaní na zdi. A došel jsem na to, že je to pecka Out for Fame, takže když už tady o ní teďka mluvíme, tak jsem si ji rovnou pustil do pozadí. Jares tam něco šeptá, ale nebojte se, ono to přijde. Jo, Fat Cap, přesně. Musíš si vzít Fat Cap.
2: All right, let's do it now. Nah, give me the other cap. Give me the other one. Yeah, right there.
1: Normálně bych tady tenhle ten úvod úplně skipnul a šel až rovnou na písničku, ale ono je to přesně o těch graffiti, o kterých se tady dneska bavíme.
2: Entertainment Group.
1: A vypadá to, že už je to hotový, takže
2: yeah.
1: Out for Fame, KRS-One, právě teď na Slowdown Radio.

0: Ajajaj, you suckers. Tak Jares One zase naložil jednu svoji další strikci. Tohle bylo Out for Fame, pecka, která se bytostně týkala graffiti. Já ještě jednou připomínám, přátelé, pokud by náhodou někdo z vás chtěl soutěžit o dva volňásky na zítřejší promítání filmu Whole Train, který bude ve 4Kčku promítat přímo Lucerna, pražská Lucerna, tak se určitě můžete zúčastnit naší soutěže a můžete nám napsat, jaký tři charaktery najdete přímo v té základní crew, kolem které se točí film Whole Train. Pokud jste fanoušci, určitě to budete vědět. Já teďka v tuhle chvíli zdravím Mišu do Zlína, který mi poskytl azyl teďka uplynulé dva dny. Poslouchali jsme tam DJ Vadima a tahle ta pecka, ta mě, přátelé, úplně utkvěla v paměti. Takže DJ Vadim, Virtuoso, Mr. Liv a taky Esoteric a pecka s názvem The Higher Standard. Tak tady to máte na slow.
1: The Businessmen's Record Club is privileged to introduce you to one of the most unusual speakers in the world.
2: Listen to me. We need to do creative thinking.
3: Mon père, dis-moi, voici bien.

0: in a vocal form.
1: Hey, hey, come on. Recording, take two.
2: And now, let's listen.
3: Surprising. Yeah, that's it.
4: Bien qu'une telle affirmation ait l'air d'une boutade, on peut dire...
5: Carry something in your head.
6: Yeah, DJ Vadim Virtuoso, Mr. Leafa, Esoteric, tak tahle silná parta se sešla u pecky s názvem The Higher Standard a vy jste ji slyšeli právě teď na Slowdown Rádiu. Přátelé, my se posuneme rovnou do další pecky. Já jsem s tou předchozí zdravil Zlín, zdravím ještě jednou pro jistotu, kdyby náhodou nebylo předtím dobře slyšet. Zdravím celou partu do Zlína, díky které jsem se tam měl teďka jako král, ale stejně tak zdravím i do Brna, kde se mám velmi často jako král a momentálně samozřejmě i celá brněnská parta teďka poslouchá, takže díky, že jste s náma, že jste se Slowdown Rádiem a že vyjadřujete neustálou podporu pro mě, jakožto Dana Hubliňona, právě při moderování tohoto pořadu a to dokonce i v té britské odnoži, takže zdravím Barta přímo do Anglie, který je tradičně vždycky na příjmu u nedělní reprízy, takže Barte, jestli jsi tady teďka na konci týdne s náma, tak doufám, že máš úplně superovou neděli, že to dneska hezky začíná. Každopádně, aby to pěkně hrálo, aby jsme si mohli zakejvat hlavou, tak mám pro vás jednu takovou zdravící bombu. Posílám za váma legendu Kay Solo a jeho pecku Letterman. Takže na Slowdown Rádiu můžete slyšet Lettermana právě v tento moment. Letterman.

Tak tohle byl K-Solo a Letterman a přátelé, nevím, jestli to víte, ale z jednoho rozhovoru jsem vyčetl, že K-Solo to byl oblíbenec rapera BA2S, jedné z nosných noh celé kapely Chaos Back in the Days a právě Bas se nechal slyšet, že K-Solem se dokázal několikrát inspirovat právě při tvorbě svých textů, jako je třeba 9 minut poezie. Jo? Prosím vás, to si pojďme říct, že zrovna to je taková pecka, kde se rapuje takovým speciálním stylem, je tam jednak hrozně moc MCs, pokud byste neznali, já už to tady teďka hledám, abych vám to pustil. Každopádně, kromě hromady MCs, je tam ještě celá plejáda raperů z Chaosu a právě Bas v tom Chaosu, zrovna v tahleté pecce, nastavil takovou podobnou flow, jako jsme měli možnost slyšet u K-Sola, která se zakládala na tom, že K-Solo hrozně rád hláskoval. On nerepoval samostatně je tak, jak klasicky rapují všichni ostatní celý slova, ale často se pouštěl do hláskování, de facto do spelování jednotlivých slov pěkně po písmenkách. A vytvořil si na tom takovej dost autentický styl, který právě Bas teďka v jednom rozhovoru připomněl, že toho inspirovalo a právě K-Solo byl v tomhle ohledu jeho oblíbený rapper. No a abyste věděli, o čem teďka vlastně mluvím, tak jsem si tady mezi tím, co jsem k vám promlouval, nachystal pecku 9 minut poezie, kterou si teďka za chvíli pustíme a já doufám, že to s tím vydržíte. Má to 9 minut, jak už samotnej název napovídá, ale těch 9 minut vám uteče jak voda, takže jsem zvědavej, kolik tam schválně z těch 9 minut poezie zvládnete identifikovat jednotlivých raperů, protože jejich je tam neuvěřitelné množství. Každý se tam střídal po jedné sloce a je to skutečně jako velikánská plejáda s celým tehdejším Chaosem. Mimochodem 9 minut poezie, to je track, který nás vrací zpátky do roku 1997 na druhý album Chaosu, který neslo poetický název Sprdele klika a mělo se původně jmenovat, to je taky taková zajímavost, mělo se původně jmenovat Čím dál tím stejně, ale nakonec se kluci rozhodli, že to pojmenujou tady takhle a vzešla z toho jedna z legendárních desek českého rapu. No tak, ať už patříte k příznivcům Chaosu, nebo ať už to šlo mimo vás, tak teďka cestujeme zpátky v čase do roku 1997 a je vlastně neuvěřitelný, že příští rok, ty kráso, tahle pecka bude mít 30 let. Je to vůbec možný? Já vůbec nevím, každopádně tohle je Don Hoblinion, Slow Down Radio, posloucháte Groove Lab, plantážníci. Tak jde na to, jo.

0: Reklama.
1: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
2: Servisuje!
3: Cože? Servisuje?
1: Servisuje. Himr, pomlčka, servis, CZ.
4: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
5: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
6: Himr, pomlčka, servis, CZ.
7: Karavaning nás prostě baví.
8: Pšt. To byla...
0: Reklama.
8: Reklama.
9: Pro tebe.
8: Ne, pro tebe.
9: Pro tebe.
8: Ne, pro tebe.
7: Dík.

to koukáte na drát, co jsem vytáhl, co, přátelé, potřebuješ? To je pecka, ve kterých jste kromě Resta, DJ Fejta, mohli také slyšet Ideu a Zverinu. Velmi v pořádku. Tahle ta věc vyšla na Restově albu, který tuším vyšlo v roce 2009, jmenovalo se Premiéra a celá scéna jsme ho tehdy hrozně očekávali, až to Rest vydá, protože byl venku jenom single Premiéra a ten byl absolutní nářez, věc, která už potom později absolutně zlidověla. A tohleto byla jedna z těch pecek, kde jste měli možnost slyšet hned několik MCs dohromady, každýho s jiným přístupem, no a zrovna Zverinova sloka, která to zakončuje tím, že víc perníku z chalupky a míň toho do nosa, to je prostě věc, kvůli který Zverinu prostě musíte milovat. Tam není nic mezi tím. Já vám už teďka můžu prozradit, že společně se Zverkým plánujeme koncert, který by se měl letos v zimě uskutečnit v Peci pod Sněžkou, takže pokud jste fanoušci tady tohoto tatranského psa, který je mimo jiné milovník paddleboardingu třeba a tak dále, tak byste si určitě mohli přijít na svý. Jakmile k tomu budeme mít více nějakých detailů, tak vám to samozřejmě oznámíme. A nezapomeňte, prosím vás, když jsem tady u těch anoncí těch akcí, že celou dobu, to znamená ještě necelou hodinku, budeme tady v Groove Labu soutěžit o dva volňásky na zítřejší promítání filmu Whole Train ve 4Kčku, který proběhne v pražské Lucerně. Takže ať už to máte do Prahy kousíček nebo pojedete z větší dálky, tady by se mohlo vyplatit zasoutěžit dneska právě v Groove Labu, právě proto, abyste si ty volňásky mohli odníst a abyste se mohli zítra jít podívat na Whole Train ve 4K, což si myslím, že bude rozhodně pěkná podívaná. Já mám ten film nakoukaný ještě mimo toho 4Kčka a rozhodně je o co stát, takže jestli patříte k fanouškům toho filmu, pak pro vás bude i poměrně snadná moje otázka, na kterou se ptám, díky které můžete vyhrát ty dva vstupy. Pojďte mi říct, jestli chcete ty dva vstupy vyhrát, jak se jmenují tři hlavní hrdinové filmu Whole Train z té základní crew, o které se celý ten film točí. Můžete nám napsat vaše odpovědi do WhatsAppu na číslo 720 600 811 anebo můžete zkusit taky komunitní chat, který si rozkliknete po navštívení Facebooku a následně zobrazení Slowdown Rádia na Facebooku. Tam budete mít napsat zprávu a to vás hodí přímo do našeho komunitního chatu. No a když jsem se tady před chvílí rozplýval nad Zverinovým lirickým umem, tak si tady teďka dáme ještě jednu novinku. Doufám, že jste zaznamenali, že Vecko má venku úplně nový album a samozřejmě opět je to legendární záležitost, tak jako všechny jeho předchozí alba. Každopádně my si pustíme pecku, kde je kromě Vece slyšet taky Supa a Zverina, právě Zverina, o kterým byla předtím řeč. Věc se jmenuje Nanana, no a Nanana na Slowdown rádiu, to zní a asi takhle.

Ježiš, tak tohle by snad trošku stačilo, přátelé. No tak tohle byla pecka Nanana, absolutní novinka z dílny Vec Supa Zverina. Je to Vecovo nový album, já se zkusím podívat blíž, jak se to album jmenuje, abych tady nebyl teďka za úplnýho hlupáka a trapáka, ale upřímně vám řeknu, že to nevím teďka z hlavy, takže to musím trošičku vytáhnout a řeknu vám to za chvilku. Když už jsme u toho Vece, tam je dobrý říct, že Vec, který je mimochodem stejně vysoký jak já, tak což pokud mě zrovna nevidíte nebo mě neznáte osobně, tak je výška kolem 1,90 m, takže jsme docela čahouni. Tak chci říct, že Vec se vyznačuje velikánskou kvalitou slovní produkce už od samého začátku. A ať se bavíme o album Trosky, ať už se bavíme třeba o Vecově albu Dobré ráno, ať už se bavíme o Funkčním veteránovi a pozdějších deskách, které vycházely směrem k současnosti, tak vždycky si můžete být jistí, že Vec je prostě s tou lyrikou na svojí úrovni a nikam neuhejbá. Já si Vece hrozně moc vážím, je to pán a právě proto si tady teďka ještě dáme jednu pecku, je to absolutní legenda S vlkmi žijem, S vlkmi vijem, což je věc, ve které uslyšíte Vecka společně s partou H1.6 z Petržalky a já vám po téhleté pecce budu schopnej říct, jak se jmenuje Vecovo nový album, aby jsme tady uzavřeli myšlenku. A jenom doplním, že klip k věci S vlkmi žijem, S vlkmi vijem vyšel letos a je to dokonce záležitost, která se natočila v době vzniku, ale potom strašných let ležela v šuplíku a letos na jaře to spatřilo světlo světa s takovou pěknou starodávnou pompou a musím říct, že já jsem si to hodně užil. Jestli patříte tady do stejného týmu, to znamená, že si užíváte tady tyhle ty starodávné věci, pak vám určitě tady další audio udělá radost. Teď už nasloudám rádio, poslouchejte S vlkmi žijem, S vlkmi vijem, to je Vec a H1.6.

S vlkmi žijem, s vlkmi vím, to je úplná večerní pecka, to bych si asi dneska mohl pustit v autě, až večer pojedu někam pod rouškou noci se přesouvat, tak myslím si, že tohle úplně krásně vyzní. Jestli to máte tak, tak si dopuste taky, dejte pak vědět, jak se vám to líbilo. Nezapomeňte, že ještě pořád můžeme soutěžit o 2 volňásky na zítřejší promítání filmu Whole Train, grafitácký film, který se bude promítat v Lucerně v Praze, kde dojde k promítání tohoto filmu zremasterovaného ve 4K. Takže jestli si potrpíte na velkou kvalitu, pokud chcete vidět tenhle ten známý film, který už je nějaký ten pátek mezi náma, tak pokud ho chcete vidět, jak se to klukům podařilo kompletně to přemástrovat a udělat to pěkně v novém kabátku, tak určitě byste nám měli v naší soutěži poslat správnou odpověď na otázku, jak se jmenují 3 hlavní postavy filmu Whole Train, který tvoří tu základní crew, o který celý ten film je. Dokonce, pokud byste náhodou nevěděli, tak si můžete přivzít na pomoc i věci jako ČSFD nebo Google nebo prostě cokoliv, kde rádi hledáte, ale já už teďka startuju stroj času a řeknu vám rovnou o další písnice. K té soutěži jenom doplním, že se můžete zúčastnit na našem WhatsAppu nebo na komunitním chatu. Komunitní chat je jasný, WhatsApp na čísle 720-600-811. Posílejte vaše tipy na správnou odpověď a já vyberu toho, kdo to trefí jako první. Zatím se ještě nikdo netrefil, ale to nevadí, co není, může být. Přátelé, a teď už jdeme zpátky k hudbě. Takže čeká nás kapela Coffee Stone a King Dave David Flow. No a my se tím dostáváme z Petržalky rovnou zpátky na britský ostrovy, protože Coffee Stone, to je britský hip-hop s odkazem na zlatou éru rapu. Uslyšíte hodně výrazný flow, dobrý texty a má to i nějaký ten duchovní rozměr. Takže pokud vás zajímá víc, tak tahle ta pecka vyšla v srpnu 2024, takže dá se to považovat, že je to úplná novinka nebo taková téměř úplně aktuální novinka, 2 roky dozadu houby zle. No a celá tahle ta pecka King David Flow se nachází na albu A Man After God's Own Heart. Takže jestli vás to zaujme, dejte si celý album, věřím tomu, že nebudete zklamaní. Teď už ale King David Flow pro vaše uši na Slow Down Radio.

David Flow. Tohle byly Coffee Stone, pecka z roku 2024 přímo z Anglie. No a přátelé, pokud jsme teďka u těch věcí, které mají trošičku novější datum vydání, tak bychom určitě neměli minout počin MCho Imprinta a taky Tore XO, což je dvojice, která má na svědomí pecku s názvem Always. Ale není to Always jako vždycky, ale Always jako všechny cesty. Takže ať už jsou to všechny cesty, které vedou do Prahy na promítání zítřejší zremasterovaného dílu Whole Train, respektive filmu Whole Train, anebo ať už jsou to všechny cesty, které vedou kamkoliv jinam, na všech cestách můžete poslouchat Slow Down Radio a my vám za to děkujeme, že jste s náma, protože venku se to pomalinku šeří, blíží se nám noc, ale dobrýho houpavýho beatu není nikdy dost. Takže posílám další pecku MC Imprint, Torexo a Always právě teď na Slow Down Radio pro vaše uši.

Tak co na to říkáte? Co na to říkáte? Tohle byl MC Imprint, Torexo, All Ways a já si myslím, že tohle byla velmi příjemná pecka, kterou jsme si mohli užít takhle těsně po 6:30, co se týče samozřejmě čtvrtka, protože pokud posloucháte v neděli, tak je ten čas úplně jiný, protože ve čtvrtek vysíláme Groove Lab v jiném čase než během nedělní reprízy, ale pojďme dál, přátelé, pojďme dál, protože já si myslím, že když jsme u těch novinek, tak bychom ještě neměli opomenout zmínit jednu věc. Je to totiž nedávno, co Prago Union vydali novou desku, Nekorektum samozřejmě, mám tím na mysli, a na téhle té desce jste měli možnost kromě Kata rýmovat i ostatní umělce, se kterýma se Kato spolčil, aby udělali společný pecky. No a pokud by vám to náhodou uteklo, tak si myslím, že zrovna věc s názvem Hledá se rým, ve který s Katem rapuje velmi udatně i Poli Garant, liberecká to, superstar, takže tahle ta pecka je přesně něco, co má ten obsah, má ten dobrý beat a my si to teďka pustíme, takže přátelé, půjdem na to, Prago Union, Poli Garant, Hledá se rým a samozřejmě jak jinak než Slow Down Radio s Donem Hobleděnem právě teď při pořadu Groove Lab. Yeah. Yeah.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: No, tak to byl Kato, přátelé, který společně s Polím Garandem hledal rým. Pecka z desky Nekorektum, opět jedna z těch záležitostí, který byste neměli minout. Rozhodně si myslím, že by bylo dobrý, abyste si to poslechli, pokud jste ještě neslyšeli. Máte moje doporučení a těch groovy věcí tam najdete hned několik, takže klidně potom můžeme rozebrat debatu o tom, jak se vám to líbí, jak se vám to páčí a jestli je tam něco, co bych třeba v Groovelabu měl hrát víc, než hledá se rým. Ale musím říct, že tohle je pecka, která nám je dýchla přesně takovým tím houpavým klidným groovem, který úplně tě nestrhává do nějakého pogování, ale zároveň cítíš, že je tam a je s tebou celou dobu té pecky. Takhle to mám rád a doufám, že tak to máte taky rádi, jo? Hele, jedem dál, protože čas nás dneska nahání úplně jak na závodní dráze. Teď si dáme jednu takovou zajímavou věc, čeká nás Big Mike a jeho track Heaven Thanks a tady tahle ta věc je relativně pomalá nebo rychlá, záleží teďka, jak měříte BPM. Každopádně ten groove je tam opět naprosto nesmazatelný, takže jdeme na to teďka na moment. Uhneme z české linky do té zahraniční, ale nebojte se, ještě pro vás mám pár gemů, u kterých budeme dneska rozebírat nějaký Československo, takže zůstaňte na Slowdown v rádiu, protože Groove Lab je tady s váma až do celý.
2: Slowdown radio.
3: Fly hoes and chains and swinging things.
4: I got the head.

Tak tohle bylo Heaven Thanks. Konkrétně Big Mike za Mikem. A mě hodně baví tady tenhle ten, dá se říct, bluesem šmrnclej rap, kdy je to vlastně někde na pomezí dvou žánrů, protože by to klidně mohla být i taková bluesovka, kdyby to nebylo rapovaný, kdyby to bylo víc zpívaný. Ale pojďme dál, přátelé, pojďme dál, protože už jste si určitě zvykli na to, že pecky, který vám pouštím, mě všechny hodně baví, takže je zbytečný to opakovat po každém tracku. Ale máme tady teďka velmi zajímavý bod, protože se nám v našem WhatsAppu, který vede sem do studia, na který jsem vám říkal číslo 720-600-811, se běhlo hned několik zpráv, který různě komentovali, co to je za písničku, nebo že ta písnička byla dobrá, nebo že jste ji dlouho neslyšeli. Já vám za ty ohlasy děkuju, protože je boží, když si spolu o tom můžeme takhle vykomunikovat a dát si nějakou zpětnou vazbu. Ale mezi těma dotazama a mimochodem mezi správnou odpovědí na moji soutěžní otázku, jsem tam našel ještě velmi zajímavý dotaz, který vlastně přišel už dneska dopoledne a já jsem ho trošičku zazděl, za což se omlouvám, nicméně pojďme se na to podívat. Máme tady rovnou takovou udičku, protože otázka zní, ahoj, co říkáš na nového Indyho s Karim? A já upřímně říkám, že mně to nepřijde vůbec špatný, ale zároveň pojďme si to pustit my všichni a pojďme si o tom klidně rozjet nějakou krátkou debatu. Přátelé, Indy se vrací zpátky na hiphopovou mapu, pokud byste náhodou byli mladšího ročníku vyrobení, tak Indy je jeden z těch starodávných českých OGs, který na začátku 0. let diktovali společně s Vičem v partě India Vich svoje repy na celou republiku a bylo to velmi populární. Zároveň se Indy na dlouhý čas odmlčel, posledních 13 let o něm nebylo slyšet na albech vůbec a jsem tam na koncertě někde vykoukl, ale nebylo toho moc. Takže pojďme si teďka hodit očko na to, jaký Indy udělal návrat na svoji scénu a uvidíme, jak se tam s ním hodí doktor Curry. Jestli tu pecku znáte, je to pecka s názvem Přízrak, tak už teďka klidně můžete začít psát vaše ohlasy, jak to na vás působí. No a pokud ji neznáte, tak si ji poslechněte a napíšete mi to potom. Takže Indy, doktor Curry, Přízrak právě teď na Slowdown rádiu.

No tak to byl přízrak Indy a doktor Curry. Indyho návrat v roce 2026 na českou hiphopovou mapu. Z mýho pohledu dopadl na jedničku. Já jsem hrozně rád, že Indy zní pořád jako Indy, že se Indy nepustil do žádného autotune shitu nebo do moderních věcí, které dneska mají mladoši rádi, když poslouchají rap, a jsem hrozně rád, že Indy zůstal Indym, takže to, tady je to naprosto v pořádku a zároveň mi i velmi ladí propojení Indyho a doktora Curryho. Takže za mě rozhodně to prošlo a jsem rád, že jsme si to tady mohli zahrát. No a přátelé, já mám pro vás teďka ještě pár takových, řekl bych, pecek, který bychom neměli minout, jo? Takže jdeme na to. Čekají nás dvě francouzský pecky. Ta první z nich bude Les X-Men a bude to premiéra tak. Pecka, která má nějaký 3 minuty, ale v těch 3 minutách se rozjede absolutní náladička a taková pohoda. A myslím si, že to úplně obzvlášť dneska jde k takový vlně, kterou jsme si tady v Groove Labu společně nastavili, jo? Takže úplně se neděste, nečekají nás žádný drum and bassy, který bych vám obyčejně normálně ke konci pouštěl. Udržíme to v klídečku. Ta první pecka bude francouzská, ta druhá po ní bude taky francouzská, ale k té se dostaneme až potom, co to odpálíme. Takže nastražte uši, jdeme na Francii právě teď na Slowdown Radio.

Wow, tak tohle byly Carré Rouge a jejich pecka Vie Infecte. No a já jsem si tady tu francouzštinu úplně náramně užil, přátelé, zároveň nevím, jestli to vnímáte úplně stejně jako já, ale já jsem úplně posedlej tím, že vždycky u každé písničky si dokážu představit, kde ta písnička bude znít jako dobře a podle toho si i třeba rozděluji do různých svých playlistů, ze kterých potom hraju jako DJ. Když potřebujete hudbu, která je k upršenému počasí, sáhnu do tohohle šuplíčku. Když potřebuju třeba něco úplně jiného, hudbu k moři, tak mám zase jiný takový šuplíček. A tady tohle, co právě teď dohrálo, to bych si přesně založil na noční jízdu autem, jenom tak jako mezi světlama, když je všude tma a když se prostě proplítáš městem těma uličkama, klidně i v nějaký rychlosti, nemusí to být úplně na ježdění 20 km v hodině, ale úplně to tam prostě k tomu vibovalo. No a pokud se náhodou teďka projíždíte autem a posloucháte Slow Down Radio v DAB+, tak vězte, že já jsem Don Hobliňon a právě teď jsem se s váma takhle proposlouchal až na samej závěr dnešního Groovelabu. Chci vám za to poděkovat, za to, že jste byli dneska se mnou na stejné vlně. Dneska jsme to měli hodně hiphopový, ale dostávali jsme se do různých fází, řekli jsme si spoustu důležitých informací. Měli jsme tady soutěž, ve které jsme soutěžili o dva volňásky na zítřejší promítání filmu Whole Train ve 4K formátu, který proběhne v pražské Lucerně a gratuluju Kubovi Halamovi, který vyhrál po zodpovězení mojí zapeklité soutěžní otázky tyhle ty dva volňásky, takže Kubo, doufám, že ti to zítra přijde vhod a že si ten film užiješ někde s nějakým kámošem anebo třeba se svojí kočkou, prostě ať to dobře dopadne. No a vám všem ostatním přátelé, kteří jste dneska byli na příjmu, chci poděkovat za tu výdrž, za to, že to vaše krky ustály. A pokud se vám to líbilo, tak vězte, že už se na vás teďka těším zase další čtvrtek, kdy naladíme další Groovelab, tentokrát to bude už tuším 45 a budeme začínat ve čtvrtek v 5 hodin odpoledne. Dneska ještě s pomalým poslechem nekončíme, už od 8 hodin se na vás těší DJ Affect, který si pustí svoje Like It Slow, takže máte se na co těšit, opět budeme v pěkně v pomalém rytmu proplouvat dnešním večerem. Každopádně já už se teďka s váma loučím peckou Alex Sera s názvem Tulum, protože tohle to je skvělá věc, kterou jsem dneska už hrál dokonce v Groove Branchi, kdy jsem zaskakoval za Jero Kosigu a je to věc, která se ke mně dostala relativně náhodou, když jsem byl teďka dva dny ve Zlíně a byl jsem u mýho kámoše doma, který mi pouštěl u výborných výhledů svůj gramofon a tohle byla jedna z těch pecek, která tam zazněla a já si říkám, ty kráso, tak tohle je přesně ta věc, ze který prostě to gramofonství úplně čiší a budu si ten gramofon muset taky koupit, abych některý pecky mohl poslouchat na týdlenství vlně. Přátelé, teď už nás nic nedělí, než jenom pár sekund, než se to pustí, takže Don Hobliňon se s váma loučí, díky za váš poslech, příští čtvrtek to zase laďte a díky za to, že posloucháte Slow Down Radio. Tady je Alex Sera a Tulum. Mějte se krásně, čau.

0: Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio. If you see a suspicious package or activity on the platform or train, do not keep it to yourself.
1: May there be peace. Peace and blessings. My name is Rabbi Darkside.
2: May there be peace.
1: Peace and why.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík.
5: Právě posloucháš Slowdown Radio.
6: Slowdown Radio.
7: DJ Affect in the mix.
2: Slowdown, slowdown, slowdown. Slowdown.

Ahoj, dobrý večer, zdraví vás DJ Affect jako každý čtvrtek mezi 8 a 9 hodinou. Je to můj prostor pro Like It Slow. Právě nám dohrávají Capone a Noriega neboli CNN. To nebylo žádný propagování, žádný televizní stanice, ale zkrátka pro Capone a Noriega skvělý album War Report. Dneska se budu pohybovat někdy kolem roku 94 až 2000. Žádný originální samply dneska nebudu pouštět, žádný soul nebudu pouštět, budu pouštět klasický hip-hopy, klasický rapy, 90-kových

0: Tak to nám dohrávají Mobb Deep společně s Kool G Rap. Tady ten instrumentál asi teď znáte od Alchemista společně s Erikou Badu. Každopádně tohleto je původní z alba Murder Music. Tak teď už nás čeká Big L a Danger Zone.
1: Slow down.
2: Evil

0: Slow down.
1: Radio.
2: Tak, vy posloucháte Slowdown Radio, čtvrteční lajky Slow s DJem Affektem, právě nám dohrávají Artifacts, Wrong Side of the Tracks. Předtím to byl OC, Let it Slide. No a já mám ještě chuť na jedny mapy.

0: Tak to byly Mobb Deep, The Start of Your Ending. No, půl hodinku máme za sebou. A co nás čeká v té druhé polovině? Zase si dáme Organized Confusion, Group Home, Jazza, Killa Priest, The Roots, taky Nas a De La Soul. No a uvidíme, co se mi tam ještě vejde. Pokračujeme dál, vy posloucháte Like It Slow s DJem Affectem.
1: Slowdown.
2: Rádio.
0: No a teď už klasika od Organized Confusion, Stress.

0: two in this. Bank BC notes. Bank BC notes.
1: I gotta see.

Tak to nám dohráli De La Soul, Stakes is High, a jestli jste si mohli všimnout, tak v dnešním setu jsem hodně používal věcí, které mají hodně zafiltrovanou basu. Tomu hiphopu to nějak jako patří. Já to miluju. No a teď už nebudu rušit poslední věc. Hello Nerf, Mobb Deep. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příští čtvrtek s pomalými věcmi. Jmenuji se DJ Affect a vy posloucháte Slowdown Radio.

0: Pozor, lidstvo! Netflix vás nespasí, ale kniha Trappist One možná jo. Vesmír, fluidum a hrdina, co se jmenuje jako autor. Prostě upgrade pro váš mozek.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy Mixtape Medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na

0: Caro Kosiga.
1: Stick with my friends.
0: Beat Brunch.
1: Beat Brunch.
2: Čusne, tady Jaro Kosiga. Každý všední dopoledne u nás na Slowdown rádiu servíruju pořad Beat Brunch. Nová muzika, nové objevy, nové obzory a sem tam nějaký ten příběh. Těším se na vás. Mezi 9 a 12 u nás na Slowdown rádiu. Tak čus, jo.

back.

0: thing she can do the best.
1: Slow Down Radio.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: think we do.
1: Slow
2: down
1: radio.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slow Down Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás na

0: Grime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Grime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

Amen.

0: Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
1: Dreaming is living, you know, if you don't dream, you pretty much die.